choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vás.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný, dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to
2: opravdu,
1: ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymyšlel. Ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
1: Podívej, já si to taky.
2: Jenom to ne.
3: A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ano. Ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství?

0: dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten Československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
1: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
1: zákruta,
0: ano.
1: Zákruta, myslím, ne, určitě.
2: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
1: Nevíš, to bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
1: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
2: Když do školy, tak to bylo milí ranní cvičenci, vítáme vás.
1: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
1: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu. Mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
3: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
2: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
1: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka je ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže se to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podařilo, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Z stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsou... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a 1 měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
2: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
2: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
2: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: A nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
2: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem? Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
8: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýdce za to, byly to bicí.
8: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
8: Takže bubny, no.
5: Za A.
8: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
8: za A,
5: no,
8: za
5: triangle, A. to bych nepodceňoval paní Čákovou,
8: na
5: ale
8: ten,
5: s tím fagotem
8: ten jsem teda
5: fagotu.
8: Taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
8: Ale hergot na fagot ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menčíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menčík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak
6: můžu.
5: Honzo?
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
8: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
10: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem ho ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
8: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě?
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, je, dej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
2: Ano.
1: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám?
1: Mhm.
2: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
3: Všichni známe

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji. A víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být? Jo? Výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl

0: tak to jsme dobrý.
1: No tak udělali.
0: No tak podělali.
1: Jinak by si tu s námi nebyl.
0: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
1: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
0: Podívej se, vidíš to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
1: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
0: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
1: Musíme to udělat podle pravidel.
0: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
1: Nebojte se nic.
0: Zachránili tonoucího spolužáka.
1: No jasně.
0: Ve Strážnici.
1: A Drážďany tam byly.
0: Drážďany, taky. No jo.
1: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
0: Ne, Bohdal,
1: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS, buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda. Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou.

0: co vy na to? Dobrý den.
1: Dobrý den, milí pánové.
2: Dobrý den.
1: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou, navíc je to moje jmenovkyně, je prostěhovala.
2: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
0: Mějte se.
1: Rádo se stalo.
2: Mějte se krásně, díky.
0: Dobré odpoledne.
3: Dobré, hezké páteční odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
0: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
2: Děkuji, děkuji.
3: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
2: Je.
3: Tím pádem je zdravím.
2: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
0: Já bych si ledva zapsal hlas.
3: Děkuju. A mějte se hezký víkend. Přeju vám oběma. A dála bych tu Lidlovou.
2: Ano, jistě, no samozřejmě.
0: Děkujeme.
2: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
0: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
2: Zdravíme.
4: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal. Šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
2: Ano, já myslím, že obojím.
0: Sotva
2: obojím,
0: určitě.
2: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
0: Takže děkuju ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A tak. Kam s vaším hlasem?
4: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
0: No že jo, Jiřina má protekci.
2: No
0: dobře.
2: Jistě, ano.
0: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
2: Učitelka Lidlová.
0: Naslyšenou.
2: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlová. Kolik je to teďka už, jako
0: počkej,
2: kdo vítězí?
0: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
2: Ne, to jsem, ale amatérský.
0: Aha, mm-hmm. Tak dobrý den.
5: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
2: No. Dobrý den.
5: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschválnou.
2: Určitě, to si píšu.
0: Děkujeme.
2: A sotva bude troška času, tak můžu.
0: Ano. A nechceš rovnou?
2: Rovnou?
0: No rovnou.
2: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych...
0: Zavřete,
2: jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přece jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
0: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
2: Ano, počítej správně.
0: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina.
0: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
6: No tak mluvte.
7: Jmenuji se Aneška Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
6: To je celý.
7: Ano.
6: To je to zvané. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pač musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
7: Ano, jako rukou.
6: Rukou. Takhle, jo?
7: Jmenuji se Aneška.
6: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Měde!
8: Klapka.
9: Učitelka poprvé.
7: Jmenuji se Aniška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strachnice...
6: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
7: Nebo jako se žáky, že?
6: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
6: Klapka.
9: Učitelka po druhé.
7: Jmenuji se Aniška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolu. Byli vyznamenáni.
6: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
6: No tak přepudrovat, jo, a honem.
11: Už jo, zasnu, jo.
6: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
6: Tak pozor, pozor. Kamera.
10: Kamera jede.
6: Klapka.
9: Učitelka po třetí.
7: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
6: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
11: Ale že to zasvím.
6: Nezasvínej, vytěrujeme okamžitě dál.
12: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
2: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
0: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blaže, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná.
1: Žádoucí.
2: Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to bude jen tak drby za
1: zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím
1: tě. No,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme, krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatěčka, ale teďka už jsme uslyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, Kutni. Ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty?
2: Ne. červený šaty a kejtu v podpaží, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na tento bogán.
5: Neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujeme, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, ale nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojdem Lídlešku, děkuji.
6: Kamera jede!
7: Klapka.
8: Učitelka po čtvrté.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
7: Kamera jede.
6: Kapka.
8: Učitelka po páté.
9: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
7: Mně dochází materiál.
6: Se vejdej ti to cancourek, prosím
7: no,
6: tě.
7: No jen to
6: ty zasílej! Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslím, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
9: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
7: Kamera jede.
6: Klapka.
8: Učitelka po šesté.
9: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
7: Pro mě dobrý.
6: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmer vědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film, jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, no já nevím, zkus se na to zeptat. Vidíš, jinak, no. Zkus se na to zeptat a uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Nově vzniklá Rada pro duševní zdraví propojí veřejnost, školy i obce. Rozhodl o tom Ústecký kraj. Krupka přestaví bývalou ubytovnu ve Vodní ulici na startovací byty. Město Cvikov na Českolipsku hledá letošní vánoční strom na náměstí. Ráno čekáme mlhy, přes den jasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné ráno. V Ústeckém kraji nově vznikla Rada pro duševní zdraví. Podle krajské mluvčí Magdaleny Fraňkové bude pomáhat hlavně mladým lidem. Rada propojí poskytovatele zdravotních a sociálních služeb se školami, obcemi i odbornou veřejností.
2: Rada se kromě duševního zdraví mládeže zaměří taky na spolupráci mezi obory psychologie. Zasednou v ní radní z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a školství. Doplňuje například zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, krajské zdravotní nebo psychiatrické nemocnic. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Krupka na Teplicku chce z nevyužitého objektu poblíž Mariánského náměstí vybudovat bytový dům. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové pracují projektanti na dokumentaci a radní odsouhlasili podání žádosti o dotaci. Pokud ji město dostane, musí být přestavba bývalé ubytovny hotová do konce roku 2029.
3: Ve čtyřpodlažní budově ve Vodní ulici má být 8 startovacích nájemních bytů. Krupka připravuje celkovou opravu objektu, včetně zateplení, výměny oken a rozvodů, modernizace výtahu nebo úpravy vnitřních dispozic a také s parkováním na dvoře domu. Původně město chtělo bývalou městskou ubytovnu zbourat. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Vhodný vánoční strom na náměstí hledá město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Lidé můžou své nabídky posílat do městských služeb. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například Turnov zveřejnil poptávku v dubnu. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Sport. České tenistky porazily ve finále poháru Billie Jean Kingové Ukrajinu a po 8 letech turnaj ovládly. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové. Ta zvítězila nad Anjelinou Kalinovovou 6-2, 6-3.
1: Počasí.
0: Ráno se ještě vyskytují mlhy, přes den očekáváme většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na severu krajem kolem 20 a na horách maxima dnes 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ráno počítejte řidiči na silnici s mlhou a bouralo se nedaleko Bytozevsi na Lounsku. V průmyslové ulici dnes ráno srazilo osobní auto zvěř. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné sváteční ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté hodině, krásné sváteční ráno vám všem. Pokud teď po ránu vstáváte, tak asi protože musíte do práce, ať vám to v práci ubíhá. Vemte jedna to, že dneska na státní svátek tam nebude šéf a vy si budete moct třeba jen tak dáchnout. No ale víte co, hezký den, hezké ráno vám všem. Užívejte si to s námi, s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Samozřejmě za chvilku si připomeneme, proč slavíme státní svátek a k tomu ty písničky Golden Kids a Katapult.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký sváteční čas, 10 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Sever, je pondělí 28. září. Václav má svátek, všechno nejlepší. Víme, že je státní svátek, taky všechno nejlepší naší republice. A to ostatní ví Petr Jungmann v kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistů.

0: nástupu do Prahy.
1: Vyhlašují na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
0: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
2: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
0: Jan Libíček, dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Krásný den, Český rozhlas Sever s vámi, máme minutu po 17:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme galerii N v Jablonci nad Nisou, kde najdeme nádhernou šperkařskou výstavu. Uvidíte tam brože z porcelánu, stříbra, plexiskla i dřeva. Podrobnosti o té

0: této výstavy už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o dnešním počasí. Jedním slovem, bude krásně. Teď po ránu teploty kolem 7 stupňů. Tato teplota je v Chomutově i v Lovosicích. Dnešní maxima budou, jak už jsem říkal, příjemná do 23 stupňů. Po ránu mlhy, přes den jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. I já pro vás mám vzkaz. Užívejte dnešní den. Pojďme do Jablonce. Výstava Časozběr v galerii N nabízí tvorbu umělecké dvojice ze Slovenska Jany a Petra Machatových. Vy se tam můžete kuchat jemnou prací s kovovým drátkem Jany Machatové nebo propojení sochařského a šperkarského umění Petra Machaty. Výstava ukazuje brože z různých druhů kovu, ze dřeva i porcelánu.
1: Tu jsou vystavené nejstarší práce z roku 2004. Já pracujem s osobnou a spoločenskou pamäťou a vlastně toto bol taký prvý vážnejší pokus, kedy som sa inšpirovala fotografiami z rodinného albumu.
2: Jana Machatová je slovenská šperkařka. Ve své tvorbě se dlouhodobě zaměřuje na šperk jako stopu paměti a ženské identity. Využívá k tomu rodinná fotoalba i staré tiskoviny.
1: Celá kolekcia je vlastně urobená zo striebra. Tu ako keby vynechávam tie tela, tie ľudí, tie konkrétne znaky na tvári.
2: Machatová podle svých slov postupem své šperkařské kariéry přešla od rodinných vzpomínek k otázkám totalitní minulosti.
1: Keďže som vyrastala počas socializmu, to moje detstvo bolo odlišné od detstva mojich kolegov a priateľov zahraničí, západnej Európe. A vtedy som urobila kolekciu Where are you from? Celá kolekcia je ako keby odpoveď na túto otázku, keď sa napýtali, odkiaľ si. Pionieri, život pionierskej organizácii, pionierský sľub, bosky politikov.
3: Ja pracujem so šperkom takým trochu atypickým spôsobom, že pracujem digitálne. Pracoval som s digitálnym skénom, pripravoval som si ten digitálny skén v počítači, z neho som proste vyrábal šperky.
2: Popisuje druhý z autorů Peter Machata, který na výstavě představuje propojení šperkařského řemesla a novodobých technologií.
3: Toto byla kolekcia, kterou jsem nazval Portrét dámy. Každý při té dáme očekává prostě pěknou tvár. A já jsem skenoval ruky.
4: Vypadá to trochu, jako kdyby tam ty ruce opravdu pod nějakým plexisklem byly.
3: A z těch ruk jsem potom robil takéto vlastně brošně. Si můžete pozrieť tu ruku. To je už tak jakože velmi zložitá digitální hra, že je vyfrezovaný jeden relief a na tom je naložené plexisklo. A keď se ty věci takto hodí cez seba, oni chytia dvakrát tieň a vzniká tam taký veľmi výrazný, silný plastický efekt, ale fakticky sa hýbete v rámci toho reliefu v nejakých 4 mm.
2: Výstavu Machatových s názvem Časozber návštevníci galerie N uvidí do 9. října. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Samozřejmě před námi zprávy v půl s Janou Moravcovou a pozveme vás na Václavskou pouť do Lovosic. Nadále příjemné vstávání.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října bude marže obchodníků zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích za litr. V Lovosicích se dnes od 10 hodin koná Václavská pouť. Akce bude hlavně v areálu Lesoparku Osmička a na Václavském náměstí. Podle ředitele Centra kultury Lovoš Ondřeje Kounovského program nabídne 5 scén a hudební program. Pouť budou provázet dopravní omezení. Lidé ze Stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří. Informovalo o tom město na svých webových stránkách. Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moci na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Litvínovští hokejisté v utkání 5. kola extraligy v Českých Budějovicích nestačili na domácí motor a prohráli 4-5. Dnes bude slunečno a poměrně teplo, ráno se ještě vyskytnou mlhy, přes den pak bude jasno nebo skoro jasno a postupně během dne od západu i polojasno. Nejvyšší denní teploty do 24, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Střed osobního vozu se zvěří aktuálně komplikuje provoz u Bytozevsi na Lounsku v Průmyslové ulici. Dnes ráno čekejte na silnicích místy mlhy a pozor taky na dopravní nehodu v Ústecké ulici v Soběchlebech v Krupce na Teplicku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné, dobré ráno, pokud právě snídáte. Mám pro vás písničku, která vás tou snídaní krásně doprovodí. Myslím si, že za ty necelé 4 minuty dokážete zvládnout jednovolský oko. Hezký den vám všem, teď s Jiřím Kornem, té, co snídá a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Těšte se na Rangers.

0: Dobré sváteční ráno, 8 minut po půl šesté, hezký den vám všem. Chcete nějakou poránu radu, třeba babskou radu, tak připravte si med, teplou vodu a tvaroh, budete to potřebovat.
1: Babské rady.
2: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut. A poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs s krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky od umřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínů B, zinku nebo železa.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 3 minuty před 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Připravte si uši. Ano, budeme chystat ušní akupresuru. My vás s ní seznámíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí. Dneska bude jedním slovem krásně, teď teploty, ale chladněji. 7 stupňů teď máme například v Mostě, 8 stupňů v Ústí nad Labem. Dnešní maxima budou do 23 stupňů, bude po ránu mlhavo, přes den jasno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 minut před 6 hodinou posloucháte Český rozhlas Sever. Chtělo by to poradu, masáž, co si říkáte? No, dám vám jednu masáž nebo radu, jak na masáž, kterou zvládne každou sám. Je tady ušní akupresura.
1: Na minutu o zdraví.
2: Je překvapivě jednoduchá. Ušní akupresura, známá také jako aurikuloterapie, využívá jemný tlak na specifické body na uchu, které podle tradiční čínské medicíny odpovídají jednotlivým orgánům a funkcím těla. Ať už bojujete se stresem, špatným spánkem nebo únavou, právě uši můžou být místem, kde začíná cesta k větší pohodě. Ušní akupresura vychází z principu, že ušní boltec představuje zmenšenou mapu celého lidského těla. Každý bod na uchu je propojen s konkrétní oblastí organismu a jeho stimulace může ovlivnit nervový systém, uvolnit napětí nebo podpořit přirozené regenerační procesy. Na rozdíl od klasické akupunktury se při akupresuře nepoužívají jehly. Tlak se vytváří prsty. Ušní akupresura může zmírnit bolest téměř okamžitě. Nemá žádné vedlejší účinky. Dobrou zprávou je, že základní masáž ucha zvládne každý sám. Zahřejte si dlaně, jemně promasírujte celý ušní boltec mezi prsty. Krouživými pohyby stimulujte jednotlivé části ucha. Dýchejte pomalu a soustřeďte se na uvolnění. Celá procedura zabere přibližně 5 minut. Ušní akupresura může pomoci při bolesti hlavy, při úzkosti, vysokém krevním tlaku nebo i problémech se spánkem. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

Za 10 minut 6. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech Václavům, všechno nejlepší k svátku. Za chvilku se vydáme nahoru, kde jsme si mohli připomenout 900 let od obnovy

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Lidé si v neděli připomněli 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. V pátém kole hokejové extraligy Litvínov prohrál v Českých Budějovicích 4-5. Dnes bude slunečno a poměrně teplo s teplotami do 24 stupňů. Pěkné sváteční ráno vám přeje Jana Moravcová. Lidé si dnes nenakoupí v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Ty musí být dnes v den české státnosti zavřené. Zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se ale nemusí řídit například obchody na nádražích nebo letištích. Zákaz neplatí ani pro lékárny nebo čerpací stanice. Desítky lidí v neděli oslavili 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly už dopoledne slavnostní mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne program pokračoval přímo na Řípu.
3: Významné výročí bylo důvodem pro návštěvu Řípu například pro Olgu Starou. Přišla se svým synem.
4: Letos jsme tu tak popátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
3: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
5: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava. Já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, takže takové krásné setkání na krásném místě.
3: Součástí programu bylo i požehnání zrestaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Z Litoměřicka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Dva dny před začátkem komunálních voleb se sejdou zastupitelé Dubí na Teplicku. Starosta Jiří Kašpar z ODS svolal schůzi na 7. října. V původním termínu ve středu 23. září neschválili přítomní zastupitelé program jednání. Potřeba bylo 9 hlasů, prohlasovalo 8 přítomných koaličních zastupitelů a 5 opozičních se zdrželo.
6: Zastupitelstvo mělo rozhodovat třeba o výběrovém řízení na zubní kliniku, zákazu pití alkoholu na veřejnosti, dotaci na asistenci prevence kriminality nebo převodu kanalizace v části Drahunky na vodárenskou společnost. Vystoupil také historik s informacemi o pomníku padlým z první světové války, který chce město obnovit. Opozice s tím nesouhlasí. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou taky hybridní hrozby nebo situaci na Blízkém východě. Schůzky se zúčastní šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová a na dálku se připojí taky ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Česko bude v Bruselu zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský. Sport. V nejvyšší hokejové soutěži Litvínov na ledě Českých Budějovic prohrál 4-5. Trenér Robert Reichl zmiňoval častá vyloučení svého týmu. I rozhodující gól padl v 60. minutě z přesilovky.
7: Další zbytečný faul, který tam byl, a mě jenom mrzí, že ty fauly byly všechno v útočním a ve středním pásmu. Prohráli jsme si to vyloučeníma. 9 je moc na extraligový zápas a to rozhodlo o zápasu.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme po ránu mlhy, přes den jasno nebo skoro jasno, odpoledne na západě kraje přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na severu čekejte řidiči dnes ráno místy mlhy a pozor na kluskou vozovku v Liběšicích na Litoměřicku. Je tam rozlitý olej na silnici 1/15. Jeďte opatrně a krásné sváteční ráno s námi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký svátek vám všem. Ano, máme sváteční den. Pokud jste na chalupách, chatách, zahrádkách, myslete hlavně na klid, také na své okolí. Ne, abyste za hodinu zapnuli sekačku na trávu, cirkulárku, začali sekat dříví nebo klepat kosu. Zkusme si udělat společně krásný, klidný sváteční den. Bez výjimky. Dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Petr Novák a Petr Rezek.

0: Pěkný den, 10 minut po 6. Posloucháte Český rozhlas Sever, krásné pondělí 28. září. Jeden telefonát a můžete přijít o spoustu peněz. Mano, poslechněte si dnešní krimi historku.
1: Krimi historky.
2: Telefonát, který měl přinést peníze, připravil seniorku z Chomutovska o víc než 360 tisíc korun. Ozval se jí neznámý člověk s tvrzením, že má u jeho společnosti zisk z investic a stačí jen vyřešit jeho vyplacení. Seniorka uvěřila a podle pokynů mu umožnila vzdálený přístup ke svému počítači. Tím ale volajícímu otevřela cestu také k bankovnímu účtu. No a z něj pak bez jejího vědomí odešlo několik plateb. Když bylo po všem, místo slíbeného výnosu zůstala ženě ztráta přesahující 360 tisíc. Policisté případ vyšetřují jako podvod. Dejte pozor, falešné investice patří mezi podvody, u kterých dostanete nejdřív nabídku snadného zisku a teprve potom vás připraví o peníze.
1: Krimi historky.

0: Ve čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Nevím jak vy, ale já na podzim rád chodím do kina. Je to takový ideální čas a jsem rád, že v Praze proběhne festival, dá se říct, filmu, které mám docela rád. Jejich jména známe většinou jenom z titulků na konci filmu, tentokrát ale některé z tvůrců velkých sci-fi snímků můžete potkat osobně na festivalu Future Gate. Přijde například režisér Star Treku nebo stříhač Duny. Více si řekneme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď je čas si něco říct o dnešním počasí, když se na to tak dívám, na radarové snímky, čisté nebe a předpověď pro dnešní den, tak začneme těmi ranními teplotami. 7 stupňů teď máme v Teplicích a nejtepleji je asi v Krásné Lípě, když se na to koukám. Ve Šluknovském Jibišku tam je až 12 stupňů Celsia. Dnešní maximální teploty budou 23, po ránu mlhy, přes den bude jasno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den plný smíchu, krásný den, 10 minut před půl sedmou, sci-fi filmy, ty nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech, řešit můžou také velmi současné problémy, jako je třeba klimatická krize, nedostatek zdrojů nebo umělá inteligence. I o tom budou snímky, které budou promítat na letošním ročníku festivalu vědecko-fantastických filmů, festivalu Future Gate, který začíná v Praze právě dnes.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů, Filipa Schauera, přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě. A druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánův hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 6:55 vy jste s Českým rozhlasem Sever v Teplicích dnes naposledy potkáte nízkopodlažní trolejbus z roku 2009. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jana Moravcová. Užívejte dnešní den.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Teplicemi projede dnes naposledy nízkopodlažní trolejbus z roku 2009. Dopravní podnik ho podle ředitele Františka Stožického nasazuje na nostalgickou linku 111. Ta spojuje sídliště Panorama a Novou Ves přes Lázeňský Šanov. Archeologové našli ve Lvově u Jablonného v Podještědí na Libereckou pozůstatek zaniklé šibenice. Ve videu zveřejněném na portálu Historie v terénu popsal okolnosti nálezu archeolog Jan Košťál. Odborníci zbytky šibenice objevili během záchranného archeologického výzkumu při stavbě nového obchvatu ve Lvově. Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Shenzhenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Bude slunečno a poměrně teplo, naměříme teploty do 24, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na kruhovém objezdu v Bílině v Břežánské ulici čekejte komplikace. Po nehodě je to silnice 1/13 a pozor na kluskou vozovku na silnici 1/15 v Liběšicích na Litoměřicku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska je svatého Václava, je spoustu pranostik pro dnešní den. Spoustu pranostik je takových obyčejných, jako že svatováclavské časy přinesou pěkné počasí, nebo na Václava Českého bývá vína nového, ale dvě pranostiky mě zaujaly. Svatý Václav praví, pusťte krávy do Otavy, a taky svatý Václav tady sklízí hady. Takže zdravím krávy i hady, hezké ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marcel Holanová, teď Anaká.

0: 10 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezký sváteční den. Po 13. hodině i dnes vás čeká pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek a tady je malá ochutnávka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Tak jak jste slyšeli, hostem dneska po 13. hodině v pořadu Osobnosti Česka bude chirurg a také Indián Tomáš Šebek. I nadále pěkný den, i nadále krásné pondělní ráno.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever ve 6:45, za chvilku řidičská abeceda, tak jako po celé září, jak se chovat v situacích, ve kterých často chybujeme, co si dneska prozradíme, co vám dneska poradíme, to se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí, na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké teď máme ráno na severu?
2: Tak to ráno máme bezoblačné, teploty se velmi liší v závislosti na tom, kde pofukuje vítr. Nejnižší teploty máme hlavně na Lounsku, tam okolo 4 stupňů, jinde je to potom většinou okolo 6. No a na některých stanicích, třeba tady u nás na Kočkově nebo na kopcích, je to i přes 10 stupňů.
0: Ano, tak to máme ráno a přes den bude taky jasno.
2: A přes den bude většinou slunečno, i když od západu, hlavně na severozápadě kraje, může být tedy přechodně polojasno. No a co se týká teplot, ty se dneska budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni, na horách potom mezi 16 a 19.
0: Já vám děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Je také naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 12 minut 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, jdeme na silnice, dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jde přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Prostě jeďte v klidu a v pohodě, šťastnou cestu a zítra si něco řekneme o záchranářské uličce. I nadále krásný sváteční den vám všem.

7 minut 7 hodina, jsme za vámi, stále i s vámi. Dobré sváteční ráno vám všem. Zprávy v celou se blíží, v nich se dozvíte, že v Žatci dnes otevírají opravený sportovní areál u základní školy Jižní. I nadále krásný den.

0: Fanatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Žatec dnes otevírá opravený sportovní areál u základní školy Jižní. České tenistky vyhrály pohár, Billie Jean Kingové ve finále porazily Ukrajinu. Dnes bude na severu převažovat slunečno a teplo, teploty do 23, na Litoměřicku ojediněle až ke 24 stupňům. Krásné sváteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv už teď je napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohlo zhoršit.
6: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
4: Opatření budou zatím platit do konce října. U základní školy Jižní v Žadci začne dnes ve 13 hodin otevírání obnoveného sportovního areálu. Stavební práce vyšly podle registru smluv na téměř 45 milionů korun. Město spojilo obnovu areálu s modernizací školní jídelny. Evropská dotace pokryje zhruba 70% jejich nákladů.
7: Původní škvárový ovál nahradila běžecká dráha s novým povrchem. Uvnitř vzniklo fotbalové hřiště s umělou trávou. Nový povrch má taky hřiště na basketbal a malý fotbal. Areál doplnili sektory pro skok daleký a vrch koulí a prostor pro workout a parkour. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: V Ústeckém kraji se od 1. do 6. října bude konat festival Den architektury. Letošním tématem bude bydlení a jeho proměny. Pořadatelé představí různé podoby bydlení od tradičních nájemních domů a dělnických kolonií přes poválečné kolektivní bydlení až po současné komunitní a družstevní projekty. Komentované prohlídky, přednášky, výstavy i další program se budou konat například v Ústí, Mostě, Litvínově, Děčíně, Žadci, Lounech nebo Bílině. Začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod anebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí.
0: Sport.
4: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-1 a 2-0 na zápasy. Týmovou soutěž ovládly po 8 letech. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která turnaj vyhrála jako hráčka i kapitánka.
8: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
0: Počasí.
4: Dnes čekáme většinou skoro jasno nebo polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na Litoměřicku až 24 a maxima na horách dnes do 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehodu čekejte řidiči v Bílinské ulici v Bílině na Teplicku. Havarovala tam dvě osobní auta a je tam aktuálně silný provoz. Hasiči, záchranáři i policie. A v Panské ulici v Doxech pozor taktéž na nehodu osobního vozu. Já vám přeji šťastnou cestu a pěkné sváteční ráno.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, hezký sváteční den. Máme 28. září. Máme podzim. Víte, co je zvláštní? Nevím, jak u vás, ale v naší rodině i v rodinách našich kamarádů se většina narozenin odehrává na podzim. Září, říjen, listopad. Jak je to u vás? Kdy u vás nejvíc slavíte narozenin? Kdy máte nejvíc narozeninových dnů? Kdy narozeniny slavíte? Jak je slavíte? To probereme už zítra v pořadu Dáme řeč. Tak pokud dneska něco slavíte, tak se svěřte už zítra a řekněte nám, jaká byla oslava. Já vám přeji krásný den, dobré ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petr Spálený, teď Jana Zagorová.
5: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: obyčejnou ženu.
1: Deset minut po sedmé je tady neobyčejný den. Hezký den vám všem, Václavům všechno nejlepší k svátku. Státní svátek 28. září. Co dále slavíme, co si připomínáme, to ví Petr Jungmann.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
5: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
4: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum Česko-polské expedice

0: Minutu po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever. V hokejové extralize Litvínov ztratil dobře rozehraný zápas v Českých Budějovicích. Motor zvítězil 5-4. Domácí rozhodli z přesilovky až v 60. minutě. My si více o zápasu řekneme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku v tuto chvíli ty teploty jsou kolem 8 stupňů. 8 stupňů máme v Ústí nad Labem i na Litoměřicku. Dnešní maxima 23 stupňů, ráno budou mlhy. Přes den bude většinou jasno. Hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Svět.
1: 9 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jdeme na hokej. Až v přesilovce v poslední minutě rozhodli hokejisté klubu Motor České Budějovice v extraligovém utkání 5. kola o výhře nad Litvínovem 5-4. Trefil se dánský útočník Nick Ulesen.
2: Nick Ulesen nejprve v 53. minutě vyrovnal na 4-4 a půl minuty před koncem v početní převaze rozhodl. Zatímco přebíral cenu pro nejlepšího hráče utkání, litvínovský trenér Robert Reichl se zlobil na častá vyloučení. Na všechna, nejvíc na to poslední.
3: Další zbytečný faul, který tam byl, a mě jenom mrzí, že ty fauly byly všechno v útočním a ve středním pásmu. Prohráli jsme si to vyloučeníma. 9 je moc na extraligový zápas a to rozhodlo o zápasu.
2: Využitá přesilovka ukončila 9gólové extraligové představení. Jeden gól si do statistik připsal obránce Motoru Jan Štencel.
4: První gól jsem daroval soupeři, takže jsem rád, že jsem to trošku očinil. Hra z naší strany byla úplně ideální, ale domácí zápasy musíme zvládat za každou cenu. Přesilovka 5-3, ta byla z naší strany hrozná. Se říká, že tým, který dá 5-3, nemůže vyhrát, takže zaplať pánbůh se to nepotvrdilo. No je začátek sezóny, pořád ještě to ladíme. Ty zápasy, prostě ty přesilovky budou rozhodovat.
2: Rozhodly nejen přesilovky, ale i velmi chytrá nahrávka na Jana Ordoše. Jejím autorem byl Štěpán Hoch.
5: Jsem rád, že se to takhle povedlo, no a byl to asi začátek toho obratu, takže jsem jako dvojnásobně rád za to.
2: Rád i nerad byl litvínovský Viktor Šámal. Odjížděl domů bez bodu, ale s prvním extraligovým gólem v životě.
6: Jo, tak je to super, ale pořád prostě ten výkon, škoda, že jsme to neodvezli domů, ty 3 body jsou hrozně důležitý, ale mně přišlo, že jsme ten zápas odehráli dobře, akorát prostě naše hloupost, že jsme se nechali vyloučit.
2: Uvedl litvínovský Šámal z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

3 minuty půl osma, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den, začnou platit regulace cen pohonných hmot. I tohle se dozvíte ve zprávách půl od Jany Moravcové. Příjemné vstávání.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků bude zastropovávat na 2,50 Kč na litr. Do Lovosic můžou dnes zájemci vyrazit na Václavskou pouť. Akce se bude konat hlavně v areálu Lesoparku Osmička a na Václavském náměstí. Podle ředitele Centra kultury Lovoš Ondřeje Kounovského program nabídne 5 scén a hudební program. Řidiči musí taky počítat s dopravním omezením. Lidé ze stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam totiž den otevřených dveří. Město o tom informovalo na svém webu. Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moct na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Litvínovští hokejisté v utkání 5. kola extraligy v Českých Budějovicích nestačili na domácí motor a prohráli 4-5. Dnes čekáme přes den převážně jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů a na Litoměřicku ojediněle až ke 24 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Bílině na Teplicku, v Mosteckém předměstí u kruhového objezdu. Zasahují tam policisté, hasiči, záchranáři. Vyčekejte silný provoz a problémy jsou v dopravě dále. V Doxech na Českolipsku v Panské ulici. Poté, co osobní auto sjelo do příkopu, jeďte opatrně, šťastnou cestu a dále krásné sváteční ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem a je to prý tady, babí léto, prý už přišlo. Prožijeme ho po celý tento týden, kdy bude příjemně, bude sluníčko, teploty lehce nad 20 stupni, ale v noci ty teploty mohou klesnout až k 5 stupňům nad nulou. Takže připravme se na babí léto po celý tento týden s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Vladimír Mišík, teď už Kristýna.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Pěkný den, slunečný den s českým rozhlasem Sever, 9 minut po půl osmé. Budete dneska na zahrádce? Co budete dělat? Možná budete sázet česnek na podzim. Tak jak správně vysadit, jak na zdravou sadbu, aby ten česnek měl dobrou sklizeň v příštím roce, to ví Veronika Jaklová.
2: Pěstování bez trápení.
3: Milí pěstitelé, podzim je vhodným obdobím pro výsadbu česneku. Správný termín ale závisí na počasí a teplotě půdy. Česneku vyhovuje půda, která je dobře propustná a nezadržuje přebytečnou vodu. Před výsadbou záhon zbavíme plevelů, půdu prokypříme a podle potřeby doplníme kompost. Stroužky rozdělíme a vybereme jen ty zdravé a nepoškozené. Důležitý je výběr sadby. Stroužky z běžné kuchyňské palice se k výsadbě nedoporučují. Na to existují certifikované sadby přímo určené k pěstování. U některých odrůd je před výsadbou vhodné moření, tedy ošetření stroužků proti chorobám. S výsadbou není dobré spěchat. Teplota půdy by měla trvale klesnout pod 9 stupňů Celsia. Česnek tak má ještě čas vytvořit kořeny, ale neměl by před zimou výrazně vyrůst nad povrch půdy. Vysazujeme špičkou nahoru do hloubky kolem 5 cm. Mezi stroužky necháváme zhruba 10 až 15 cm podle odrůdy. Po výsadbě záhon obvykle nepotřebuje zvláštní péči. Na jaře pak půdu pravidelně kypříme a odstraňujeme plevel. Česnek také pro dobrý růst potřebuje dostatek vláhy. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
2: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: 8:15. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemné vstávání vám všem do svátečního dne. Originál nebo kopie? V oblastním muzeu v Lounech mají novou výstavu zaměřenou na moderní zpřístupňování historických písemností a my vás na tuto výstavu pozveme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď si řekneme, že dneska bude ideální den na výlety, protože teď po ránu teploty kolem 8 stupňů, 8 stupňů hlásí Jirkov, 7 stupňů máme v Děčíně, dnešní maxima 23 stupňů, teď po ránu mlhy, přes den bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 10 minut 8 Český rozhlas Sever s vámi. Tak co vám visí doma na stěnách? Předpokládám, že to moc originály nebudou, budou to kopie, ale jak poznat originál od kopie? Tak to vás naučí v oblastním muzeu v Lounech. Uvidíte tam napodobeninu ročovského gradoválu ze 14. století, ale také originály středověkých listin s jejich téměř nerozeznatelnými kopiemi. Nová expozice ukazuje taky restaurování starých tisků a způsoby, jakými odborníci převádějí historické písemnosti do digitální podoby.
1: Poznáte, který z nich je originál a který je kopie?
2: No, to právě asi úplně si nejsem jistá.
1: S návštěvnicí Lenkou Ondříčkovou se skláníme nad vitrínou s nejstaršími lounskými originály a jejich kopiemi, takzvanými faksimiliemi. Jedná se třeba o dokument z roku 1317, ve kterém král Jan Lucemburský osvobozuje Louny na 6 let od placení daní kvůli tomu, aby si mohli opravit část zřícených hradeb.
2: Každopádně je to zajímavé, jak dělají ty kopie.
3: Chcete to prozradit?
2: No.
3: Mě to pan ředitel před chvilinkou ukázal. Uh-huh. Tady je originál nahoře,
2: ano.
3: A tady je kopie.
2: Tak to jsem si myslela, že to horní bude ten originál, protože to písmo je přece jenom už takový trošku vybledlejší.
1: Originály má muzeum zapůjčené ze státního archivu v Lounech a bude je vystavovat pouze po omezenou dobu, říká ředitel muzea Jiří Matyáš.
4: Je to kvůli tomu, že ty listiny nesnesou nějakou větší expozici na běžném denním osvětlení. My to tady pečlivě měříme, jakou dávku toho osvětlení dostanou, aby pak zase si o to déle pobyli i ve tmě.
1: Výstava představuje taky digitalizaci knih z muzejní knihovny. Než se ale některá z nich převede do digitální podoby, musí pracovníci zjistit, co přesně mají před sebou a jestli stejný tisk neuchovává i jiná instituce. Jedním z takových případů je konvolut alchymistických textů, popisuje knihovnice Stanislava Profousová.
5: Ten první tisk je vlastně, uvádí je německá retrospektivní bibliografie tisku 16. století pod unifikovaným názvem Rechter Gebrauch der Alchymie. Ale tady je právě to, že nám chybí titulní list, začíná to tady druhou stranou. Vytipovalo se, že by to mohl být rok 1537, ale i takých jako je strašně málo, takže je to docela pracné, někdy je to takové detektivní pátrání.
1: Lounské muzeum zatím v digitální knihovně Manuskriptorium zpřístupnilo 32 svazků. Faksimilie vzácných listin pak využije v připravované stále expozici o historii Loun a regionu. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s

Za 4:08. Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Zítra začne výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. I nadále příjemný den, krásné vstávání vám všem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Velké obchody a supermarkety v Česku dnes zůstanou zavřené. Ústí nad Labem finančně podpoří aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. V nejvyšší soutěži hokejistů Litvínov na ledě Českých Budějovic podlehl domácímu týmu 4-5. Dnes bude slunečno, poměrně teplo, teploty do 23 stupňů. Krásné sváteční ráno. Zprávy s Janou Moravcovou. Lidé si dnes nenakoupí v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Ty musí být dnes v den české státnosti zavřené. Zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se ale nemusí řídit například obchody na nádražích nebo letištích. Zákaz neplatí ani pro lékárny nebo čerpací stanice. Město Ústí nad Labem chce příští rok rozdělit 600 tisíc korun na aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Radní podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z Hnutí ANO schválili dotační program, do kterého nově zařadili také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzvu k podávání žádostí město zveřejní v nejbližších týdnech.
2: Pořadatelé aktivit pro seniory a lidi s postižením můžou získat až 30 tisíc korun. Peníze jsou třeba na kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce. O podporu provozu může nově požádat i například Ústecký Klokánek, a to až o 200 tisíc korun. Radnice chce peníze poskytnout v lednu nebo únoru. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Cestující na Jablonecku musí od zítřka počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem, informovali o tom České dráhy. Železničáři tam budou opravovat trať a přejezd v Jiřetíně pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárku nebude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách cd.cz. Zpěvačka Taylor Swift obdržela cenu hudební televize MTV za nejlepší videoklip roku. Ocenění Video Music Awards získala za klip k písni The Fate of Ophelia. Sošku při děkovné řeči věnovala zpěvačce Dolly Parton, která zemřela letos ve věku 80 let. MTV rozděluje ceny na základě hlasování fanoušků. V kategorii umělkyně roku uspěla Madonna, která byla oceněna i za svůj duet se Sabrinou Carpenterovou. Sport. Litvínovští hokejisté v utkání 5. kola extraligy v Českých Budějovicích nestačili na domácí motor a prohráli 4-5. První extraligový gól vstřelil litvínovský Viktor Šámal.
3: Jo, tak je to super, ale pořád prostě ten výkon, škoda, že jsme to neodvezli domů, ty 3 body jsou hrozně důležitý, ale mně přišlo, že jsme ten zápas odehráli dobře, akorát prostě naše hloupost, že jsme se nechali vyloučit a protekonal to mezi prsty, ale ty věci, co jsme chtěli, jsme tam odvedli dobře. Když plníme ty věci, co si říkáme a trénujeme, tak jde vidět, že prostě můžeme hrát s kýmkoliv. Počasí.
0: Ráno čekáme ještě ojedinělé výskyt mlhy, přes den bude převažovat jasno nebo skoro jasno, během dne hlavně pak na západě kraje přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty do 23, na horách do 19 stupňů a maxima na Litoměřicku dnes až ke 24 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silný provoz po dopravní nehodě dvou osobních aut očekávejte řidiči v Bílině na Teplicku, v části Mostecké předměstí, bouralo se tam u kruhového objezdu. Na místě jsou policisté, hasiči i záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever, dobré sváteční ráno. Ze všech stran slyšíme o zdravém životním stylu, že základem je strava a pohyb. Ano, to určitě, ale na jednu věc se zapomíná, spánek. S délkou života souvisí ještě víc. Lékaři teď určili, že nedostatečný spánek je méně než 7 hodin během 24 hodin. Prostě spánek je základ a až potom si dejte zdravou snídani a nějaký ten pohyb. Je po 8 hodině raní, je svátek, tak pokud nemusíte, nevstávejte, není kam spěchat a já vám do postele posílám písničky, které nestárnou. Budou tu Věra Špinarová a Janek Ledecký.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever, přeji vám krásný den a čistý vzduch a právě na vzduch se teď zaměříme s Martinem Písaříkem. Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem

0: Minutu po čtvrt na devět, jste s českým rozhlasem Sever, hezký den. Víte, kdy zaznělo poprvé jméno Jara Cimrman? Zaznělo v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. A divadlo Jary Cimrmana slaví 60 let. Na úslavě jubilejní sezóny se příznivci i samotní členové souboru v neděli sjeli do Příchovic u Tanvaldu. A my se tam vydáme s vámi už za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku teď svítí sluníčko, aktuálně teploty jsou kolem 9 stupňů, 9 stupňů nám hlásí Bílina, 10 stupňů máme v Rumburku. Dnešní maxima 23 stupňů, teď po ránu budou mlhy, přes den bude většinou jasno. Hezký den.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Za 10 minut půl devátá Český rozhlas Sever s vámi. Určitě se mezi vámi najde mnoho, kteří znají několik hlášek z díla Járy Cimrmana z jeho her, tak si představte, že divadlo Járy Cimrmana v neděli oslavilo jubilejní 60. sezónu. Příznivci divadla i samotní členové souboru se sjeli do areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Právě ty byli před obrazem Liptákova, ve kterém fiktivní Cimrman žil.
2: Já jsem zažil tu úžasnou dobu mystifikace národa, kdy jsme nevěděli vůbec, jestli teda Jára Cimrman žil nebo nežil.
3: Vzpomíná návštěvník Roman Žluva.
2: Řešilo se to různě po hospodách, po školách a tak dále. To byla úžasná doba.
3: Jste cimrmanologem?
2: Jsem. To je styl života. Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
3: Nedělní oslavy zahájila spanělá jízda na historických kolech, která začínala v Tanvaldu. Cestou cyklisté v čele s hercem Petrem Brucknerem odhalili ceduli, která označuje třídu Járy Cimrmana. Pak pokračovali do areálu u Čápa, hlavního místa oslav. Součástí programu byl taky křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Zdeněk Svěráký křtil speciálním pivem Pavouk.
4: Knižka to vydrží a já to dopiju. Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
3: Kmotrem knihy se stal Miloň Čepelka.
5: Tak já ti přeju, knížko, aby zmizela z pultů a aby následovali pořád a pořád další dočisky.
3: Čepelka zároveň v Příchovicích oslavil své nedávné 90. narozeniny. Oslav taky moderátoři Radiožurnálu Tomáš Maleček a Vladimír Kroc vyhlásili výsledky ankety o nejúspěšnější postavu z her divadla Járy Cimrmana.
6: Tak na prvním místě Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
3: Někteří návštěvníci si vzpomněli nejen na postavy z divadelních her, ale i na ty filmové.
7: Hus, Komenský, Smetana, Cimrman, což jsou velikáni, jak známo, českých dějin. A píše to na tabuli Zdeněk Svirák ve filmu Jára Cimrman ležící spící.
3: Ukazuje Tereza Uhrová svoje tričko. Na oslavách nechyběla autogramiáda členů souboru ani hudební doprovod. Zazněly například písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný sváteční den, 4 minuty před 9:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Pokud nevíte, kam na výlet, tak si dneska můžete prohlédnout Úřad vlády České republiky. I tohle se dozvíte ve zprávách v 9:30 od Jany Moravcové. Tak hlavně pohodu.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Teplicemi dnes projede naposledy nízkopodlažní trolejbus z roku 2009. Dopravní podnik ho podle ředitele Františka Stožického nasazuje na nostalgickou linku 111. Ta spojuje sídliště Panorama a Novou Ves přes Lázeňský Šanov. Cestující zaplatí na lince běžné jízdné. Archeologové našli ve Lvově u Jablonného v Podještědí na Liberecku pozůstatek zaniklé šibenice. Ve videu zveřejněném na portálu Historie v terénu popsal okolnosti nálezu archeolog Jan Košťál. Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začnou každých 15 minut. České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Shenzhenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Dnes čekáme slunečno, poměrně teplo, maxima do 23, na Litoměřicku až ke 24 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Voláte nám komplikace z dálnice D7. Tak bohužel, spojení se nám nepodařilo, každopádně komplikace jsou na D7 na 39. kilometru ve směru na Chomutov. Pozor tam na dělící čáře mezi levým a pravým jízdním pruhem na sraženou Srnku. Problémy přetrvávají taky v Bílině na Teplicku v Bílinské ulici u kruhového objezdu v části Mostecké předměstí. Tam se střetla dvě osobní auta a nehoda je taky v Panské ulici v Doxech na Českolipsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever, počasí je na houby, houby rostou a vůbec jako nevadí, že třeba pojete až dneska v poledne, opravdu těch hub najdete hodně. Já byl v sobotu 3 hodiny v lese, asi 4 tašky jsme našli, bylo to super a o houbách se mi i zdálo, když jsem zavřel oči, všude jsem viděl houby, tak hezký lov. Ať najdete co nejvíc a k tomu posílám písničky, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, teď už Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever, je pondělí 28. září, je státní svátek, Václav má dneska svátek. Svůj svátek by oslavil i Václav Vidra mladší, kterému se dnes budeme věnovat jako slavnému Severočechovi. Více už vás s Václavem Vidrou mladším seznámí kolega Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Byl synem národního umělce Václava Vidry staršího a manželem legendární herečky Dany Medřické. Václav Vidra mladší zanechal nesmazatelnou stopu především v československém divadle. Narodil se v roce 1902 v Roudnici nad Labem. Studoval reálku a obchodní akademii. V pouhých 16 letech ale utekl ke kunštu. Začínal u kočovných společností, prošel jihočeským a švandovým divadlem. 30 let pak strávil v divadle na Vinohradech. Zde se vypracoval z rolí mladých milovníků až k velkým, psychologicky složitým charakterním úlohám. Od roku 1951 až do pozdního věku působil v městských divadlech pražských, kde kromě herectví také úspěšně režíroval. Za svůj život odehrál úctyhodných 590 rolí ve více než 11 tisících představeních. V letech 1949 až 51 vyučoval na Damu. Viděli jsme ho také ve 30 filmech, například Měsíc nad řekou, Jan Hus, Dobrý voják Švejk nebo Zabil jsem Einsteina, pánové. V rozhlase zazněl jeho hlas ve více než 600 pořadů. Václav Vidra mladší se výrazně angažoval v KSČ. V únoru 1948 podepsal výzvu Kupředu zpátkyní krok na podporu komunistického převratu. V roce 1957 získal titul zasloužilého umělce. Jeho synem je výrazný komediální herec a chovatel koní Václav Vidra.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve 8:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Dobré sváteční ráno. Včera jste možná byli na Řípu. Tady jsme si připomněli 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. K tamní kapli vystoupalo desítky turistů a návštěvníků. My jsme tam vystoupali taky a dozvíte se od nás za chvíli podrobnosti, jak to na místě vypadalo.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Aktuálně na severu Čech teploty kolem 11 stupňů v Kadani, 10 stupňů máme v Roudnici nad Labem, dnešní maxima 23 stupňů a jinak teď po ránu ještě místy mlhy, přes den jasno nebo skoro jasno. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 9 Český rozhlas Sever s vámi. Tohle počasí vyloženě láká někam na výlet. Včera desítky lidí oslavili 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly už dopoledne slavnostní mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne pak program pokračoval přímo na Řípu.
1: Letos jsme tu tak popátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
2: Řekla mi, proč zrovna dneska vyrazila na Říp Olga Stará se svým synem. Výročí obnovy kaple vylákalo k výstupu i Růženu Tománkovou.
3: My jsme rodáci tady z Rovného. Dneska je 900 let ty rotundy.
2: Po kolikáté už jste pokořila Říp? Spočítáte to?
3: Letos, já jsem asi po třetí leto.
2: A celkově?
3: Jako děti jsme tady byli denně, takže hodně krát, moc krát.
2: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
4: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava, a já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, a rád jsem, že tady je můj kolega olomoucký arcibiskup, že tu je opat strahovských premonstrátů, že jsou tu z rodiny Lobkoviců, takže takové krásné setkání na krásném místě.
2: Součástí programu bylo i požehnání z restaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Plastiku obnovil restaurátor Jiří Brodský.
5: Já hlavně restauruju obrazy, ale protože jsem z toho Podřipska, tak jsem se jako uvolil, že tu plastiku udělám, protože i v mý gesci bylo dřevěný polychromovaný plastiky. Ona byla hodně opadaná a silně červotočivá. Důležitý bylo jenom ty místa, které jsou opadané a uvolněné, tak je upevnit, zatmelit a napodobivě zaretušovat.
2: První písemná zmínka o Řipské svatyni pochází z roku 1126 a najdeme ji v kronice takzvaného kanovníka Vyšehradského. Jak ale vypadala stavba v té době, není známé. Historici předpokládají, že měla současný půdorys i tvar. Z Litoměřicka Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Podřipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty 9. hodina, ať vám ten dnešní den krásně voní. Před námi zprávy v celou, dozvíte se, že v pečovatelském domě ve Stráži pod Ralskem bude zítra den otevřených dveří. I nadále krásný sváteční den vám všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česko má před sebou 2 týdny babího léta. V Lovosicích začne dnes dopoledne Václavská pouť. V pečovatelském domě ve Stráži Podralském bude zítra den otevřených dveří. Dnes bude převažovat slunečno, bude poměrně teplo, teploty naměříme na horách do 19, na Litoměřicku ojediněle až ke 24 stupňům. Pěkné pondělní dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. V Lovosicích se dnes koná od 10 hodin dopoledne Václavská pouť. Akce bude především v areálu Lesoparku Osmička a taky na Václavském náměstí. Podle ředitele Centra kultury Lovoš Ondřeje Kounovského program nabídne 5 scén a hudební program. Pouť budou provázet dopravní omezení. Náměstí bude uzavřené v úseku od ulice Osvoboditelů po Zámeckou ulici. Omezení pak bude pokračovat Přívozní ulicí až k zimnímu stadionu.
2: Nově bude uzavřená taky oblast u skateparku, které místní říkají centrum. Není možné tam vjet ani parkovat. Dopravní omezení zasáhnou i autobusovou dopravu. Vozy budou oblast objíždět a náhradní zastávka bude pod parkovištěm u Penny. Václavská pouť skončí večer. Z Lovosic Vít Provazník, Český rozhlas.
0: Lidé ze Stráže Podralském na Českolipsku můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří. Informovalo o tom město na svých webových stránkách. Od 8 do 12 hodin a poté od 13 do 15 hodin uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale i byty. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci anebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byl například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
3: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
0: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, přes den většinou jasno nebo skoro jasno, od západu přechodně i polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na Litoměřicku až 24. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 121 cm, průtok byl 73 metry krychlové za sekundu, předpověď 115 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Řidiči, je opravdu pozorně, jeďte po D7 ve směru na Chomutov u Toužetína na 39. kilometru, pozor na sraženou mrtvou srnu mezi jízdními pruhy a s uzavírkou dnes počítejte po celý den v ulici Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Tolik zprávy v 9, pěkné pondělní ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Mám dobrou zprávu pro severní Čechy a pro všechny milovníky našeho kraje. Naše další dominanta bude mít vlastní poštovní známku. V půlce října vyjde známka, na které bude lanovka na komáří výšku. Tak to bude o důvod víc vydat se do Krupky, nahoru, nahoru, koupit tam pohled, známku a budete stylový. Na severu Čech budeme i v té další hodině, navštívíme Louny, Šluknov i Jablonec nad Nisou. Tak krásný sváteční den s písničkami, které nestárnou. Těšte se na Karla Gotta a Mariku Gombitovou.
1: Dopolední Express se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, 12 minut po 9. Hezký sváteční den vám všem. Kdybyste měli na výběr dneska třeba na sváteční oběd dát si pečené koleno nebo lehké zeleninové jídlo bez masa, co byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo alespoň ve zdravější podobě, aby si na nich strávníci pořádně pochutnali, to budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem, na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazalkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazalkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Regionální stopař.
2: A kam se vydáme? Do Loun. Posláním zdravotních klaunů je přinášet radost, dobrou náladu a naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Celý minulý týden cvičili s pacienty v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, kde je potřeba míru empatie ještě zvýšit. V pátek odpoledne si všichni užili cirkusové představení Cirkus Paciento a smích nebyl to hlavní. Důležitá byla práce na hledání toho nejlepšího v sobě.
3: A jako další představení nás čeká, Roberte, prosím tě, co nás čeká?
4: Bude to akrobacie, jak napovídá tahle ta modrá židlička, která není vidět, protože je na modré podlaze. A čeká nás Kája a Izabela.
5: Většinou si říká, jestli se povedlo představení, ale tady spíš povedl se ten týden.
6: Myslím, že co je na tomhle úžasné, že to není vrcholový sport, že to prostě není o tom, kdo nejrychleji doběhne, ale o tom, že se každý zapojí tak, jak cítí, že je prostě pro něj vhodné. Už to je vlastně velký krok.
5: Vysvětluje Martin, clown o to bydlo.
6: To představení se vlastně nemůže nepovést. Já úplně chápu ten jejich postoj, když si mají zkusit něco, co je mimo jejich komfortní zónu. Protože já jsem nebyl zrovna jako tělesně nějak nadané dítě. A já v tom cirkusu mám roli někoho, komu to padá a vlastně mu to nejde. Oproti třeba Robertovi, který je ten master, kterému všechno jde. Takže vlastně každý si tu může s někým identifikovat.
5: Je tady se mnou clown Hubert Horký, Robert. Cirkus by měl být zábavou, kde se diváci i interpreti zasmějí. Zasmáli jste se?
7: My jsme se určitě zasmáli, ale to není ten náš primární cíl tady. Jako my spíš to, co děláme, se charakterizuje jako sociální cirkus, který má za cíl právě spíš ten proces, než to vystoupení. Jo, to, ten proces samotný je o tom, že ty děti překonávají spoustu svých bloků, nejistot, a součástí toho je to závěrečné představení. O humor nám jde taky, to samozřejmě je naše komunikační médium, kterým přistupujeme k těm dětem a jak je otvíráme, ale jako hlavní je opravdu skutečná podpora toho, co oni jsou a co dokážou.
5: Kdo to je ten zdravotní klaun?
8: Většina mých kolegů zdravotních klaunů jsou profesionální umělci. Není to ale úplně nutnou podmínkou nebo pravidlem. Naši zdravotní klauni procházejí interním školením vlastně do 5 let od svého nástupu, musí splnit mezinárodní certifikaci. Jejím účelem je především to, aby velmi dobře poznali svého diváka a prostředí, ve kterém se pohybují, tedy prostředí nemocnice, situací, ve kterých se mohou odstnout a jak na ně děti mohou reagovat.
5: Vysvětluje Klára Palečková z organizace Zdravotní klaun.
9: Většina dětí se těší.
5: Říká Nikol Přibylová, ředitelka dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. Vnímáte, že to na ně má vliv jako na kolektiv nebo jednotlivce?
9: Určitě to podporuje vznik nějakých jako bližších vztahů u toho představení rozhodně, protože často vystupují třeba ve dvojicích ty děti, takže se učí spolupracovat, učí se navázat na toho druhého.
5: A takzvaná klauniáda, návštěvy zdravotních klaunů pravidelně každých 14 dní, je pro děti především zpestřením. Z Loun Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Ten kratičký

Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré dopoledne, hezký svátek, 9:30. Pokud už litujete, že je za námi prodloužený víkend, no tak přátelé, v říjnu bude další prodloužený víkend, v listopadu další, když si to skvěle naplánujete, tak budete mít docela dost volna, protože říjnový svátek připadá na středu, ten listopadový na úterý, no a pak už Vánoce. Hezký den vám všem i nadále, pěkný 28. září, užívejte si to v naší společnosti s Českým rozhlasem Sever a za chvilku vás pozveme na nově otevřenou rozhlednu, kterou najdete u Šluknova.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Možná se tam včera byly stovky lidí z Čech, ale i ze sousedního Saska přilákala v sobotu nově otevřená rozhledna na vrchu Jitrovník u Šluknova. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ní zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z rozhledny měla být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi jen docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Miláda Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádu.
2: Chodíte často po rozhledna?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinu.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatné.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova a dneska se konají slavnostní otevření.
3: Má ta rozhledna nějaký význam v rámci těch přeshraničních vztahů?
8: Myslím, že rozhodně ano, protože jsme blízko státní hranice a rozhledna je velmi dobře přístupná z české i německé strany. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 km vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. On a downtown street.

0: Za 10 minut 10. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré dopoledne, nevíte kam se vydat, zkuste výstavu Časozběr v galerii N v Jablonci nad Nisou. Ta nabízí tvorbu umělecké dvojice ze Slovenska Jany a Petra Machatových. Vy tam uvidíte třeba jemnou práci s kovovým drátkem Jany Machatové nebo propojení sochařského a šperkařského umění Petra Machaty. Výstava ukazuje brože z různých druhů kovů, ze dřeva i porcelánu.
1: Tu jsou vystavené nejstarší práce z roku 2000. Ja pracujem s osobnou a spoločenskou pamäťou a vlastne toto bol taký prvý vážnejší pokus, kedy som sa inšpirovala fotografiami z rodinného albumu.
2: Jana Machatová je slovenská šperkařka. Ve své tvorbě se dlouhodobě zaměřuje na šperk jako stopu paměti a ženské identity. Využívá k tomu rodinná fotoalba i staré tiskoviny.
1: Celá kolekcia je vlastne urobená zo striebra. Tu ako keby vynechávam tie tela, tie ľudí, tie konkrétné znaky na tváři.
2: Machatová podle svých slov postupem své šperkařské kariéry přešla od rodinných vzpomínek k otázkám totalitní minulosti.
1: Když jsem vyrastala počas socialismu, to moje dětstvo bylo odlišné od dětstva mojich kolegů a přátelů v zahraničí, v západné Evropě. A vtedy jsem urobila kolekciu Where are you from? Celá kolekcia jako keby odpověď na tuto otázku, keď se napýtali, odkiaľ si. Pionieri, život pionierskej organizácii, pionierský slub, bosky politikou.
3: Ja pracujem so šperkom takým trochu atypickým spôsobom, že pracujem digitálne. Pracoval som s digitálnym skénom, pripravoval som si ten digitálny skén v počítači, z neho som proste vyrábal šperky.
2: Popisuje druhý z autorů Peter Machata, ktorý na výstavě predstavuje propojení šperkařského řemesla a novodobých technológií.
3: Toto bola kolekcia, ktorú som nazval Portrét dámy. Každý pri tej dáme očakáva proste peknú tvár. A ja som skenoval ruky.
4: Vypadá to trochu, ako kdyby tam tie ruce opravdu pod nejakým plexisklem byly.
3: A z tých rúk som potom robil takéto vlastne brošne. Si môžete pozrieť tú ruku. To je už tak akože veľmi zložitá digitálna hra, že je vyfrezovaný jeden relief a na tom je naložené plexisk. A keď sa tie veci takto hodia cez seba, oni chytia dvakrát tieň a vzniká tam taký veľmi výrazný, silný plastický efekt, ale fakticky sa hýbete v rámci toho reliefu v nejakých 4 mm.
2: Výstavu Machatových s názvem Časozber návštevníci galerie N uvidí do 9. října. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever,

Za 5:10 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Po 10. hodině vás čeká sváteční rozhovor se členy Bendova komorního orchestru, ale nejdřív tady budou zprávy v celou a v nich upozornění, že dneska velké obchody a supermarkety zůstávají zavřené. I nadále pěkný den vám všem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Zprávy v 10 hodin s Janou Moravcovou, dobré dopoledne. Lidé si dnes nenakoupí v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Lidé si v neděli připomněli 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Nostalgickou jízdou se dnes v Teplicích loučí trolejbus Škoda 26TR. Dnes bude slunečno a poměrně teplo. Nejvyšší denní teploty na severu do 23, na Litoměřicku až 24 stupni. Krásné dopoledne. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou na 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státním svátku 28. října. Desítky lidí v neděli oslavili 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly už dopoledne slavnostní mší v kostele Narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne program pokračoval přímo na Řípu.
4: Významné výročí bylo důvodem pro návštěvu Řípu, například pro Olgu Starou. Přišla se svým synem.
5: Letos jsme tu tak po pátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
4: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražské arcibiskupa Stanislava Přibyla.
6: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava. Já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, takže takové krásné setkání na krásném místě.
4: Součástí programu bylo i požehnání z restaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Z Litoměřicka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Teplicemi projede dnes naposledy nízkopodlažní trolejbus z roku 2009. Dopravní podnik ho podle ředitele Františka Stožického nasazuje na nostalgickou linku 111. Ta spojuje sídliště Panorama a Novou Ves přes Lázeňský Šanov. Cestující zaplatí na lince běžné jízdné.
7: V Teplicích jezdilo celkem 6 trolejbusů tohoto typu. Nahradili předchozí vozidla, která nebyla bezbariérová. Takzvané 26ky jezdily nepřetržitě od rána do noci o víkendech i svátcích. A byly tváří teplické elektrické MHD, teď je nahradili klimatizované parciální trolejbusy s trakčními bateriemi a moderními bezpečnostními prvky. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat taky zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno nebo skoro jasno, během dne na severu Čech, hlavně na západě kraje, přechodně i polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na Litoměřicku ojediněle až 24 a maxima na horách dnes mezi 16 až 19 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Aktuálně jdete na severu bez nehod a u zavírky čekejte řidiči v Ústí nad Labem, v ulici Elišky Krásnohorské a nebo třeba v Děčíně v ulici Liberecká. To byly zprávy v 10 hodin.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever vám přeje Slávka Brádlová a zároveň přeju krásný den i našim dvěma hostům. Janě Pavlíkové, hezký den.
1: Hezký den.
0: A Michal Vodák je tím druhým hostem. I vám hezký den.
2: Dobrý den.
0: A máme si povídat o naprosto úžasné záležitosti. Bandův komorní orchestr slaví v roce 2026 70 let. Nedovedu si představit tu délku a tu věrnost a nevím, jaké ještě přívlastky bych přiřadila, aby těleso, které vlastně je složené z amatérů, tady dávám důraz na latinský původ slova od amo amare, čili miluji to, co dělám, nikoli, že to neumím. Bandův komorní orchestr, pojďme si nejdřív říci, jak vy jste se osobně k tomu dostali, protože když se na vás dívám, tak ani jeden z vás ty začátky nemůže pamatovat.
2: Já samozřejmě jsem u toho od narození, protože orchestr založil můj táta v roce 1956 v říjnu. No a já, když jsem se v roce 65 narodil, tak už v podstatě jsem se narodil k tomu orchestru.
0: A Jana Pavlíková?
1: Já jsem se do orchestru dostala, když mi bylo 14 let. Orchestr pravidelně doplňoval své stavy a těch 13-14 let je tak věk, kdy už člověk, který chodí do lidové školy umění nebo do základní umělecké školy dnes, je schopen zahrát konkrétní party a vydržet tu zkouškovou zátěž. Takže ze začátku jsem fungovala jako výpomoc, jako takzvaný elef.
0: Nejdřív si vás prozkoušeli?
1: Nejdřív mě nechali hrát jenom zkoušky, abych nekazila koncerty a pak už jsem tam zůstala.
0: Vraťme se ještě k tomu, že je to opravdu těleso, které tvoří lidé, pro něž ta hudba není profesí. Tak můžeme třeba jen tak na zkoušku, jaké všechny profese se vám tam sešly?
2: No tak těch profesí asi bylo docela dost. Jsou to lékaři, jsou to učitelé, pak také učitelé hudby, profesoři konzervatoří.
0: No tak tam už ten profesionalismus bych viděla.
2: Jsou to elektroinženýři, kteří se tam objevili. Spousta dalších profesí, určitě si teďka nespomeneme na všechny, ale vystřídalo se těch lidí s různými profesi dost.
1: Jestli si dobře vzpomínám, tak ve violách působil doktor práv, inženýr ekonomie, inženýr chemie a kovář.
0: Výborná sestava, zní vám to nádherně. Když bychom brali tu historii pěkně po desetiletích, tak 1956, 5. října, první koncert jsem si našla. No a jméno Zdeněk Vodák jako zakladatel. Ale už v tom prvním desetiletí tam je vepsáno 100 koncertů.
2: Já samozřejmě si to nepamatuju, ale pakliže kroniky nelžou, tak opravdu tam těch koncertů bylo hodně. A například už v roce 1958, to znamená 2 roky potom, co orchestr začal tady působit v Ústí nad Labem, tak už pro Český rozhlas byly udělané 2 nahrávky. Takže byl to opravdu takový, řekl bych, raketový boom. A k těm koncertům, které byly tady v Ústí nad Labem, co jsem slyšel samozřejmě od pamětníků, tak tady byly i různé přednášky v divadle hudby. Tam táta přednášel o těch autorech a o tom, co ta hudba přináší. No a samozřejmě potom k těm autorům nebo s těmi autory byly i ty koncerty a už tehdy vlastně objevili to, že ta česká muzika je krásná i na Vánoce a udělali velkou tradici a to 26. prosince vždycky o 6 hodin byly vánoční koncerty toho našeho orchestru.
0: Říkáte česká hudba samozřejmě, jenom my jsme dosud neřekli, jakému žánru nebo jakému historickému období se věnujete a to si necháme do dalšího povídání.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte naše dva dnešní hosty, Janu Pavlíkovou, Michala Vodáka, kteří stojí v čele Bendova komorního orchestru. Jana Pavlíková je předsedkyní zapsaného spolku Benda Art, Michal Vodák je vedoucí Bendova komorního orchestru. Možná bychom mohli doplnit i to vaše nástrojové pověření.
1: Tak já jsem původem houslistka, poslední 20 let hraju i na lesní roh, takže vypomáhám, kde je potřeba.
0: No ale to tedy jsou nástroje, řekla bych, sakramentsky daleko od sebe.
1: Ono je to někdy spíš výhoda.
0: Dobře, a Michal Vodák?
2: No, já jsem v prvopočátku hráč na lesní roh, takový stálý dechař v tom našem orchestru, teďka vlastně s Janou Pavlíkovou, protože ty ostatní nástroje dechové, které orchestr v současné době potřebuje k tomu, aby mohl produkovat nějakou tu muziku, tak si půjčujeme z řad profesionálů. A myslím si, že s námi celkem rádi hrajou.
0: No, já si myslím, že kdyby nehráli rádi, tak by nehráli vůbec. Asi tak. Ale slíbila jsem, že se podíváme také na to, kterému tomu období se věnujete.
2: Věnujeme se samozřejmě převážně české hudbě, tak od poloviny 17. století. Převážně hrajeme autory, kteří jsou raně klasitičtí. To 18. století, začátek 19. století, počátek toho romantismu. A občas zabrousíme i do období, které jsou jiný. To znamená, někdy můžeme jít jaksi do starších období a dokonce jsme hráli i smetanovské věci.
0: To vaše rozpětí je tedy pořádné. Dívala jsem se na seznam autorů a je to seznam úctyhodný. A já si myslím, že pro posluchače by bylo zajímavé slyšet alespoň ukázku z té vaší práce. Já bych doporučovala třeba František Antonín Ressler Rosetti, Concerto in F pro dva lesní rohy a orchestr. Budete souhlasit a řeknete pak k tomu své?
2: To je docela hezká nahrávka. Ta nahrávka je z roku 1988 a byla pořízena v komorním sále Berlínské filharmonie, kam byl orchestr pozván na koncertní vystoupení, které tam uspořádala vlastně manželka potomka jednoho z bandů.
0: No krása, takže jméno se propojilo s

0: Dozněla alespoň malá ukázka z hry Bendova komorního orchestru. Dva členy tady máme, Janu Pavlíkovou, Michala Vodáka. Tak a Jana Pavlíková chce dodat?
1: Tenhle ten koncert je takovým typickým reprezentantem hudby, kterou hrajeme nejraději. V době předmozartovské a mozartovské spousta českých muzikantů, kteří byli ve službách různých šlechticů, odcházela na různá místa Evropy, zajišťovali si tam jiná zaměstnání. Mezi nimi byl i František Ressler Rosetti, který působil ve Varlsteinu v Mannheimské oblasti. A každý z těchto autorů byl svým způsobem špička svého oboru, byl slavný. Později jejich díla zmizela, zapadla a pan doktor Vodák začal v 50. a 60. letech projíždět celou Evropu a objevovat tyhle archivní skladby. Rosetti ho objevil někdy v 60. letech, začali jsme hrát první věci od něho. Později v 90. letech vznikla Rosettiho společnost, Rosetti Gesellschaft, která převzala celé to kompletní dědictví. Působí ve Valdštejnu v místě, kde působil i Rosetti. A od té doby se jeho skladby stávají čím dál populárnějšími. Nicméně v době, kdy jsme měli na repertoáru my, tedy počátkem 80. let, tak to bylo naprosto neznámé unikum.
0: Čili zjevení.
1: Přesně tak. A zjevení hlavně pro solisty. On měl spoustu solových koncertů, které nikdy nikdo nehrál. Díky tomu s námi hráli lidi z České filharmonie, tenhle koncert konkrétně interpretují pánové Jindřich Petráš a Jiří Havlík, kteří v té době působili na první a druhé horně v České filharmonii. Dneska ten koncert slýchám na soutěžích. Stává se povinnou skladbou pro dua třeba. Podobně další Rosettiho věci, podobně třeba Bendovy symfonie, které se dostaly do stabilního repertoáru i symfonických těles, třeba Česká filharmonie má na repertoáru některé Bendovy symfonie. Ukazuje se, že ta česká hudba období klasicismu je srovnatelná kvalitou s hudbou Mozartovou a je i v dnešní době stále populární a stále má posluchači co nabídnout.
0: Dá se říci, že Bendo komornímu orchestru vděčíme za to, že u leckterého toho autora jsme se dočkali vlastně novodobé premiéry. Věci, které byly někde v archivu uložené, zaprášené, tak najednou dostali nový život.
2: To je vlastně to unikum toho Bendova komorního orchestru, takové gro, které táta v Ústí nad Labem tady shromáždil, jo, z těch všech archivů. A bylo zajímavé taky, jak vlastně ty skladby vznikaly, protože v době, kdy se ty materiály nějakým způsobem potřebovaly předat, tak nebyl e-mail, nebylo nic takového, takže se posílali jako kinofilmy, byly nafocený. Buď to se teda poslali jako kinofilm, z toho se potom dělali malý obrázky, 9x13 nebo 10x15, a z toho vlastně se opisovalo ručně do velkého notového papíru. To dělal táta s tím, že se udělala partitura, potom se upravovaly chyby, potom se rozepisovaly ručně i hlasy pro jednotlivé nástrojové skupiny a pro jednotlivé nástroje. Dělalo se to tak, že buď to teda přišel kinofilm, anebo přišly přímo staré opisy, staré noty, které jsme doma fotili, zase na kinofilm, na černobílý.
0: Čili pro dnešek nepředstavitelná mravenčí práce.
2: Byla to velká, těžká práce. No, ten kinofilm se doma vyvolal, udělali se z toho znova fotografie, zase se opisovali ručně z těch fotokopií.
0: A já si myslím, že bychom se možná u těch autorů mohli zastavit ještě víc, protože ten seznam je skutečně úctyhodný a hlavně se zastavíme u toho jména Benda.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, naši dva dnešní hosté, Jana Pavlíková, Michal Vodák, oba tady reprezentují Bendův komorní orchestr. Ten v roce 2026 slaví 70. výročí od vzniku a pojďme se zastavit u těch autorů. Já se přiznám, že jsem se tak trošičku zasekla už od toho jména Benda, protože jsem našla Bendy 3, Felixe, Františka a taky Jiřího Antonína. Tak podle kterého toho Bendy vlastně váš orchestr má název?
1: Má název podle celého rodu Bendu. Vlastně to byl celý rod, který z Čech odešel za prací do Berlína. Hlavním z rodu Bendu je Jiří Antonín Benda, který vlastně byl takovou vůdčí osobností, ale František i další Bendové doplňovali celou tu škálu té hudby, která byla po několik generací.
2: Bendové jsou spřízněni také s rodem Brixiu, to znamená, že to je reprezentace dvou asi nejvýznamnějších větví českých muzikantů. Jiří Antonín Benda byl flétnista a čembalista, jeho mladší bratr František byl houslista a oba dva působili na pruském královském dvoře. Nicméně historie rodu Bendu samozřejmě nekončí v klasicismu. V současnosti ve Švýcarsku působí komorní kvartet Bendů, což jsou přímí potomci tohoto rodu. A v Berlíně žil už zmiňovaný dirigent Hans von Benda, který zemřel v 80. letech, který byl také přímým potomkem tohoto rodu. S panem doktorem Vodákem byli dokonce v osobním kontaktu. A velmi vítal, že Bendův komorní orchestr pokračuje v této tradici.
0: To ráda věřím. Jinak na tom seznamu autorů jsou jména, která jsou, dovolím si říci, obecně známá. Oba Stamicové, Jan Jakub Ryba, Josef Mysliveček, zmíněný František Xaver Brixy, Jan Křtitel Vaňhal, ale jsou tam jména, která tak úplně obecně známá nejsou. A my jsme se tady tak trošku bavili o tom Františku Antonínovi Resslerovi Rosettim. On je rodák vlastně severočeský. Neví se, jestli se narodil v Litoměřicích, ale prokázáno je, že křtěn byl v Mimoni. A máme tady ještě jednoho severočecha, Florian Leopold Gassmann, a do dneška v Mostě je základní umělecká škola Gassmannova. Tak je to shoda jmen, nebo je to on?
2: Je to on určitě. Tohle je v podstatě druhá oblast naší tvorby. Jedna byla ta česká hudební emigrace, což je pojem par excellence, světově známý a světově uznávaný. Tam patří právě Bendové, Rosetti, Vranický a další jména. A druhá taková skupina jsou čeští kantoři. To byli muzikanti, kteří působili v Čechách, dost často měli právě úlohu vesnického nebo maloměstského učitele, který měl na starosti nejenom výuku, ale i veškerou církevní hudbu, slavnosti a všechno ostatní. Obvykle uměl i komponovat. Mezi ně patří už zmiňovaný Jakub Jan Ryba a třeba Jiří Ignác Linek. František Leopold Gassmann byl také jedním z těch, kteří neodešli z české oblasti a působil převážně tady. Když vzpomínáme některá ta známá jména, tak asi každý by si vzpomněl třeba na Myslivečka. Nicméně posláním orchestru je objevovat i ty skladby, které jsou zapomenuté stejně jako jejich autoři, a přidávat další jména na seznam českých muzikantů.
0: Připomeňme i to, že se nebojíte jít i do těch cizích vod, takže Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck, ostatně také dobře spojený se severními Čechami, se zámkem Jezeří, Mozart se tam vyskytuje u vás a tak dále. Tak a já si myslím, že bychom si mohli dát zase jednu malou ukázku.

0: Dozněla další ukázka z práce nebo z hudby, kterou hraje Bendův komorní orchestr. Dva členové, Jana Pavlíková a Michal Vodák, jsou dnešními hosty ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No, ráda věřím, že bychom mohli hrát hodiny a hodiny. A posluchači by to možná i rádi poslouchali, ale zase by nám zbylo málo času na to povídání. A já jsem se chtěla zastavit ještě u těch spolupracovníků, protože našla jsem, že s vámi zpívali i Eva Randová nebo Věra Páchová, Jaroslav Kováč, což jsou lidé z Ústeckého divadla, Květa Koníčková dokonce historicky. No a zřejmě tam jsou i nějaké věci sborové. Vzpomínáte rádi na ty spolupráce? Máte to rádi?
1: Já musím říct, že vlastně se snažíme, abychom tyhle ty věci vůbec lidem ještě dneska uvedli, jo? Protože vánoční koncerty, když jsou se sborem, tak mají opravdu úžasnou atmosféru a k tomu jsou potřeba jak solisté, tak také sbory. K tomu využíváme převážně Ústecký pěvecký sbor se sbormistrem Jirkou Magasanikem.
0: Tohle jméno se vyskytuje i v sestavě Bendova komorního orchestru?
1: Ano, je to náš dvorní kontrabasista, abych tak řekl. Takže staráme se o to, aby tyto dvě tělesa nadále spolupracovaly, aby lidem přinášely radost, zvláště teda o Vánocích.
0: Já bych tady možná tak malinko přihřála naši rozhlasovou polivčičku, protože před lety byl hudebním redaktorem Jan Oliva, s ním určitě nějaké nahrávky se dělaly a já jsem v jeho vzpomínkách našla takovou roztomilůstku, že prý, když třeba při tom natáčení už byli někteří členové orchestru unaveni nebo při zkouškách, tak ke slovu se dostalo budídlo starého bendy. Tak povídejte.
2: Ještě ho mám schovaný. Budidlo starého bendy je v podstatě dlaždičská palička, opatřená přesně, krásně, elegantně vypáleným nápisem komorní budidlo starého bendy, kterým se budili pospávající hráči. Nutno připomenout, že nahrávání je poměrně těžká práce. Při nahrávání nesmí být nejen kiksy, ale ani žádné vedlejší zvuky, takže jedním z typických jevů je celý orchestr v pantoflích. Zažila jsem nahrávání, kdy zvukový mistr pronesl teď to bylo ono, ale musíme ještě jednou, letělo nám letadlo. A v době, kdy jsme začínali spolupracovat s Českým rozhlasem, tedy já ještě ne, a s panem Janem Olivou, tak se natáčelo v době od půlnoci do 3 do rána v kulturním domě. Takže to pospávání bylo docela na místě.
1: Bylo to vlastně v obřadní síni, že jo? Obřadní síni, to byla 127, místnost 127, kde vlastně byla obřadní síň a byly tam svatby. Tam vlastně původně měl Bendův komorní orchestr dlouhá léta, tam měl ne původně, ale dlouhá léta tam měl svůj zkušebnu.
2: Ty noční hodiny byla jediná doba, kdy nebyly slyšet nákladňáky s uhlím drnčící po ulicích Ústí nad Labem.
0: No, to jsou taková úskalí, o kterých pak posluchač nemá vůbec ani představu. Ale zajímalo by mě, jakým způsobem se nahrávalo, dejme tomu v těch 70. 80. letech. Dneska, pokud vím, tak hudební skupina třeba nahraje sekci bicích, pak jdou kytary, pak jde teprve zpěv. Orchestr musí asi všechno najednou.
2: Tohle u nás nejde. My musíme skutečně všichni najednou, takže každý nástroj má svoji pásku, svoji stopu, je opatřen vlastním mikrofonem, zvukový mistr to musí všechno přesně sladit a stejně tak nemůžeme točit napřed orchestr a pak solisty. O to důležitější je, aby nikdo neudělal chybu, protože když v každém záběru ji udělá jeden, tak to budeme točit ještě týden. V každém případě jsme navázali velmi úzké kontakty zase s mnoha výbornými umělci. Musím tady zmínit našeho velkého kamaráda Ivana Sekvarta, což je první hoboista České filharmonie, nyní již ve výslužbě, který se k nám strašně rád vrací. Realizoval s námi v letošním roce další koncert a dokonce přispívá i k té objevitelské činnosti Bendova komorního orchestru, protože ty surové materiály, které máme k dispozici, často neobsahují ani kompletní hudební linku. Ono bylo zvykem, že si ji ten muzikant improvizoval na místě. Takže je nutné je dopracovávat a toho se právě zhostil pan Sekvart v letošním roce.
0: Takže to je práce víc než archeologická, dokonce přesně tvůrčí, tak bych řekla.
2: Ano.
1: A já mám ještě jednu perličku. My jsme nahrávali jako orchestr i vánoční a novoroční koledy z Českého středohoří, které právě napsal Jan Oliva. Byla nahrávaná 8. dubna 1969.
0: Vzpomínky opravdu veliké, bohaté a pestré. No ale před námi už je jenom posledních pár minutek a já si myslím, že ty bychom měli dát jednak možná těm oslavám 70. výročí a jednak taky těm plánům a vizím do budoucna.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Pořád ještě pár minutek tady s námi budou Jana Pavlíková a Michal Vodák, takto oba členové nebo představitelé Bendova komorního orchestru. Tak jsme opravdu ale velikým letem světem proběhli tu 70-letou historii. Na řadu přišly i historky, veselé historky z natáčení. A mě by zajímalo, co dál. Nejdřív, jak budou vypadat oslavy?
1: Budou vypadat neúplně megalomansky. Rádi bychom oslavili tento rok samozřejmě hudbou, to znamená koncertem. A ten koncert bude mít takových několik fází, jo. Protože v Ústí nad Labem, pokud to víte, tak slaví i jisté výročí Základní umělecká škola. A my jsme se domluvili, protože samozřejmě ty hudebníci jsou do jisté míry propojeni, tak jsme se domluvili, že budeme vlastně kooperovat nebo budeme hosty na tomto koncertu Základní umělecké školy.
0: Ta Základní umělecká škola v Ústí nad Labem nese jméno Evy Randové, takže to propojení je nejenom dík výročí, ale i tomuto velkému jménu. No a co dál?
1: Potom bychom mohli pozvat posluchače do Šikmého kostela, kde máme každoroční koncert spojení dvou sborů a Bendova komorní orchestra. Děláme takový adventní koncert a slavnostní koncert vánoční letos budeme dělat opět 26. prosince v Městském divadle. Tam bychom měli mít nějaké hosty, samozřejmě tam bude sbor a doufáme, že se program bude i obecenstvu líbit.
0: No já si myslím, že své fanoušky v Ústí a i v okolí širším máte. Ale ještě jednu otázku pro vás dnes mám. Samozřejmě máte nastudováno velkou spoustu skladeb. A mě by zajímalo, jestli vydržíte takovou tu klasickou novinářskou otázku. Co je váš favorit? Co máte nejraději? Pokud nechcete jmenovat konkrétní skladbu, tak alespoň autora, na kterého se vždycky vy dva osobně těšíte. A samozřejmě každý můžete mít svého favorita.
1: Já osobně mám asi favority dva, to Myslivečka a Rosettiho. To jsou samozřejmě úžasní skladatelé, vždycky v té muzice jejich můžeme hledat něco nového a vykouzlí to i úsměv na našich tvářích. Já nevím, jak je na tom Jana.
2: Z toho, co hrajeme, máme rádi všechno, protože jinak bychom to nemohli hrát, ale mým osobním favoritem je Jan Dizma Zelenka, drážďanský nebo český Bach, který se Bachovi vyrovná v té polyfonii a přitom je pořád česky zpěvný, jeho koncerty jsou úplně fantastické. Mám trošku problém v tom, že to nikdo moc nechce hrát, protože když to předložím třeba hornistům, tak se podívají do partu a zeptají se, a kdo bude hrát ty ultrazvuky nahoře. Ještě bych chtěla jednu věc. Ráda bych poděkovala všem, kdo se podíleli na existenci Bendova komorního orchestru. Když tady zmiňuji jméno Zelenka, tak musím zmínit ještě jednoho Zelenku. A to byl čembalista Rudolf Zelenka, dvorní čembalista BKO, který s námi spolupracoval v podstatě od 15 let až do své smrti a který se velmi výrazně podílel na tom, že jsme byli schopni ty skladby složené z jednotlivých nesouvisejících partů dát vůbec dohromady. Byl geniální čembalista a velmi dobře uměl harmonii a kontrapunkt, takže byl schopen i ty neúplné materiály rekonstruovat. A možná ještě jedna poznámka. Žádný takovýhle soubor nemůže existovat bez lidí, kteří milují samotnou tu činnost, milují muziku a kteří zároveň tvoří dobrou partu. Skupinu kamarádů, kteří se rádi scházejí i mimo orchestr, jezdí spolu na soustředění a na další akce. Když se podívám do historie, tak 70 let z pohledu vývoje českého státu je strašně dlouhá doba, kdy se strašně měnily podmínky existence jakýchkoliv amatérských souborů a jestli nás něco u toho udrželo, tak to byla muzika a přátelství.
0: Já si myslím, že další slova do závěru nejsou zapotřebí. Děkuji dnešním hostům ve vysílání Českého rozhlasu Sever Janě Pavlíkové a Michalu Vodákovi. Děkuji za ta pěkná a zajímavá slova o Bendově komorním orchestru. Díky a hezký den.
1: Rádo se stalo. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Pro posluchače Českého rozhlasu Sever už je tady poslední informace. V celou vás čekají další aktuální zprávy a dobrý poslech a samozřejmě dobré zprávy vám přeje Slávka Brádlo.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Žatec dnes otevírá opravený sportovní areál u základní školy Jižní. Ústecká univerzita slaví 35 let od svého založení. Dnešek bude slunečný s teplotou do 23 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Krásné sváteční dopoledne. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daně za naftu a ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda taky rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO platit do konce října.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. U základní školy Jižní v Žadci radnice dnes ve 13 hodin otevře obnovený sportovní areál. Stavební práce vyšly podle registru smluv na téměř 45 milionů korun. Město spojilo obnovu areálu s modernizací školní jídelny. Evropská dotace pokryje zhruba 70% jejich nákladů.
5: Původní škvárový ovál nahradila běžecká dráha s novým povrchem. Uvnitř vzniklo fotbalové hřiště s umělou trávou. Nový povrch má taky hřiště na basket a malý fotbal. Areál doplnili sektory pro skok daleký a vrch koulí a prostor pro workout a parkour. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult a zhruba 2000 studentů se rozrostla na 8 fakult, na kterých v současnosti studuje kolem 10 000 lidí. Hlavní oslava se uskuteční 1. října v kampusu univerzity. Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát 3 ženy. Iránsko-americká novinářka Masí Ali Nežádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotudiová. Cenu Václava Havla za lidská práva každoročně uděluje Rada Evropy od roku 2013.
3: Sport.
2: Hokejisté Liberce v 5. kole Tip Sport Extraligy podlehli Třinci 1-3. Poprvé v sezóně se v sestavě Bílých tigrů objevil po zkoušce v Pittsburghu obránce Tomáš Galvas. Říká, jaký zápas to z jeho pohledu byl.
6: Nesmírně těžké proti takovému soupeři, který vede tabulku Extraligy. Je strašně náročný a když nedáme gol, nemůžeme vyhrát. Teďka jsme dole v tabulce, takže se musíme zvednout a zlepšit ty výkony.
2: V úterním 6. kole hokejové Extraligy zamíří Liberec na Let Litvínova.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na Litoměřicku až 24 stupňů, maxima na horách do 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nahodu čekejte řidiči v Krupce na Teplicku v ulici Jabloňová a dále se bouralo v Lovosicích v ulici Osvoboditelů anebo v České Kamenici, tam je nehoda v ulici Vrchlického.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Zdravím všechny příznivce našeho retrokolovrátku i vás, kteří jste si naladili poprvé Český rozhlas Sever a na něm retro s Milanem Drobným. Dnes vás budou hladit něžné melodie i rychlé dráždivé songy a nebude vás rušit zpěv. Dnes uslyšíte, jak nádherné jsou melodie se solovými nástroji. Naše dnešní téma – hity nejen zpívané. Mnozí si zaspomínají na to, když se šlo v 60. letech v Praze na taneční čaje, kde hrál velký orchestr Karla Vlacha nebo Zdeňka Bartáka, Jaroslava Echtnera či Kamila Lochmana, nesměla chybět v repertoáru skladba Třešňové květy. Tu nahrál Richard Kubernát, mimochodem první manžel Laďky Kozderkové.

nastala, když se poprvé na scéně objevily elektrofonické varhany. První se s nimi představil Ota Čermák, který byl zván do koncertních kaváren jako solista. Já ho viděl hrát v hotelu Pup v Karlových Varech. Tam i jinde sklízel ovace se skladbou Narcis.

této požehnané době zářily big bandy a velký vliv přinesl k nám orchestr Glenn Millera. Karel Vlach, aby nebyl pozadu, natočil z jeho repertoáru se svým orchestrem nádhernou měsíční serenádu.

Felixem Slováčkem se známe dobře, byli jsme také spolu na vojně v Auzu. Když slyšel poprvé hrát na sopránku King Curtise, převzal jeho styl a myslím, že ho dovedl k ještě větší dokonalosti. Felix zahraje ústřední skladbu z filmu Cirkus Umberto od Karla Svobody.

Trochu to odlehčíme, protože Féla rád poslouchal, ale i vyprávěl, a tak něco, než přijde na řadu opravdová řachanda, kde já při prvním poslechu té skladby jsem vlítnul úplně ze židle. Povídá jeden druhému, já se ti oženil a zjistil jsem, že mám doma krávu. No, já si vzal hodně mladší, tak mám tele. Nejradši má ale židovské, jako tento. Joše má ohromný úspěch se získáváním životních pojistek. Jeden kolega to už nevydržel a zeptal se, jak to dělá. Ale nic zvláštního. Vždycky, když se klient ohledně životního pojištění nemůže rozhodnout, nenaléhám a jenom říkám, klidně si to promyslete, vyspěte se na to, řeknete mi zítra, jestli vstanete. No a teď to rozjede Zdeněk Pulec s orchestrem Václava Hybše a Tigerek.

Zdeněk Pulec, laureát festivalu Pražského jara a dirigent Václav Hybš, který je také vynikající aranžér. Ale nyní trochu změníme styl a dáme zahraniční kapelu The Shadows, která byla slavná i sama, třeba s následující skladbou Apache. Ale nejvíce přišla do povědomí s Cliff Richardem.

A šup a opět jiný styl. Skladatel a později televizní dramaturg Jiří Malásek si vymyslel romantický klavír a po natočení prvního alba, které mělo velký úspěch, přišlo album další. Také díky skladbě pro Adélku.

Miroslav Kefurt se zapsal jako solový kytarista, rovněž v 50. letech i učil. A jako skladatel se svou skupinou natočil kytarové bugy. Kdybyste si chtěli trstnout, tak stejný kroky a obraty jako při Holanďanu.

Úplně jiný styl hraní na klavír měl geniální Rudolf Röckl. Přesvědčí vás o tom ve své skladbě Jsem na měko nebo v Šavlovém tanci Záleží na tom, co vybere náš milý dramaturg Láďa Svoboda.

Orchestr Václava Hybče již jednou zazněl. Nyní to bude bombónek, protože se představí houslový virtuos Jiří Suk a přednese Bachovu Ave Mariu, pochopitelně v aranžmá Václava Hybče.

nádhera, není-liž pravda. A abychom s orchestrem Václava Hybše nešmrlali sem a tam, necháme ho ještě jednou vyniknout. Solista České filharmonie Miloš Petr zahraje světoznámou skladbu Yesterday na Lesní roh.

Teď jsme to naladili hodně nostalgicky. A tak si dovolím solistu na pikolu Václava Michálka. To něco uslyšíte. Tak mrňavá pikolka a tak ohromný výkon. A opět doprovodí orchestr Václava Hybše a skladba se jmenuje Tyko, tyko.

Karel Kraukartner byl u nás velká osobnost, nejen jako muzikant, ale jako šéf. Sám jsem to poznal. Nejen při natáčení, ale byl jsem s ním i na dvou zahraničních koncertech ve Vídni a v Mnichově. Představí se nám nyní velmi netradičně ve své úpravě Vejvodovy skladby Škoda lásky, kde hraje dva klarinety. Ještě poznamenám, že později hrál vnuk Jaromíra Vejvody v Kraukartnerově kapele

A jelikož se blížíme k hudebnímu konci, předvedou se dva big bandy, nejdříve pro nás všechny, co létáme letadly, Airmail Special, letecká pošta, velmi rychlá, s orchestrem Karla Vlacha.

No, přátelé, trvalé rozněžnění, hlásím konec. A tady se sluší, aby zakončil orchestr v náladě, který dal mnohým kapelám ve světě směr. A v náladě, In the Mood, se jmenuje také tato slavná skladba, se kterou se dnes spolu s orchestrem Glenn Millera loučím i já. Užívejte různých hezkých příležitostí, kde se dá, aby byl život příjemný a naladěn na to, abyste za týden opět poslouchali Retro na Českém rozhlase Sever. Naslyšenou a

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Žatec dnes otevírá opravený sportovní areál u základní školy Jižní. Nostalgickou jízdou se dnes v Teplicích loučí trolejbus Škoda 26 TR. Česko má před sebou 2 týdny babího léta. Dnes přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. U základní školy Jižní v Žatci radnice už za hodinu otevře obnovený sportovní areál. Stavební práce vyšly podle registru smluv na téměř 45 milionů korun. Město spojilo obnovu areálu s modernizací školní dílny. Evropská dotace pokryje zhruba 70% jejich nákladů.
2: Původní škvárový ovál nahradila běžecká dráha s novým povrchem. Uvnitř vzniklo fotbalové hřiště s umělou trávou. Nový povrch má taky hřiště na basketbal a malý fotbal. Areál doplnili sektory pro skok daleký a vrch koulí a prostor pro workout a parkour. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Teplicemi projede dnes naposledy nízkopodlažní trolejbus z roku 2009. Dopravní podnik ho podle ředitele Františka Stožického nasazuje na nostalgickou linku 111, která spojuje sídliště Panorama a Novou Ves přes Lázeňský Šanov. Cestující zaplatí na lince běžné jízdné.
3: V Teplicích jezdilo celkem 6 trolejbusů tohoto typu. Nahradili předchozí vozidla, která nebyla bezbariérová. Takzvané 26ky jezdily nepřetržitě od rána do noci, o víkendech i svátcích a byly tváří teplické elektrické MHD. Teď je nahradili klimatizované parciální trolejbusy s trakčními bateriemi a moderními bezpečnostními prvky. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Cestující na Jablonecku musí od zítřka počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Informovali o tom České dráhy. Železničáři tam budou opravovat trať a přejezd v Jiřetíně pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárků bude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách cd.cz.
1: Počasí.
0: Dnes je slunečno a poměrně teplo. Přes den bude jasno nebo skoro jasno a během dne zejména na západě kraje přechodně i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 23 stupňů, na Litoměřicku ojediněle 24 a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 v Rynolticích u Liberce se stala nehoda 3 osobních aut. Komunikace je neprůjezdná, tak počítejte se zdržením. A další nehodu máme hlášenou v ulici Osvoboditelů v Lovosicích. Osobní auto se tam střetlo s motorkářem. Na místě aktuálně zasahují složky IZS, tak i tady jeďte opatrně. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání se Zdeňkem Lukeslem.

Hezké poledne s písničkami na přání na Českém rozhlasu Sever. Ano, můžete volat na 475 212 212 nebo napsat mail na zahrajte@rozhlas.cz nebo poslat SMSku na 911 04 ve tvaru Zahrajte mezera. Napíšete text vašeho přání a samozřejmě bez háčku, bez čárek, aby se to všechno v pohodě přečetlo. Já tady mám první mail, který přišel k svátku pro kamarádku Venušku Rajsovou. Milá Venuško, k tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hela s manželem a sestra Boženka. Písnička je tady, tak si ji užijte.

0: Český rozhlas Sever, s vámi písničky na přání. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Máme tady první přání. Hezký den, koho máme na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, já se jmenuji Matěj Maška.
0: Dobrý den. Tak Matěj, pro koho budeme hrát?
1: Budeme hrát pro hasiče z Petrověc u Ústí nad Labem, kteří dnes slaví 150 let a měli dneska spanilou jízdu.
0: Dobře, ty patříš mezi malý hasiče?
1: Já nepatřím.
0: A chtěl bys...
1: Ale mám tam svého tátu.
0: Jo, a chtěl bys si být hasičem?
1: Asi ne.
0: Dobře.
1: Takové tak, nebezpečné to.
0: Jasně, tak přejeme hasičům, ať se jim oslava vydaří, a tady je písnička. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou můj.

0: Písničky na přání jsou tady, naše telefonní číslo je 475 212 212 a já jsem rád, že voláte. Hezký den, koho máme na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Denisa, zdravím vás a všechny posluchače Rádia Sever.
0: My vás taky.
1: A chtěla jsem poprosit o písničku od Karla Černocha Láska prý a bylo by to pro mého přítele Ondru, který je už na cestě za mnou sem do Doubice, a pro všechny moje sourozence Romana, Ivánka, Pavla a Ivánku a všem posluchačům a lidem pro dnešní svátek a hezký den.
0: Dobře, vaříte něco dobrýho pro přítele?
1: Jo, jo, dělám šleskový koláč a rajskou.
0: Je, tak to si užije. Tak dobrou chuť a mějte se hezky.
1: Díky.
0: Naschledanou.
1: Taky, naschle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: A my jdeme na mailové přání. Ten další mail, ta další mailová písnička na přání bude pro Hanku Votrubovou. Milá Haničko, k tým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy a písnička, ta už je tady.

0: Český rozhlas Sever s vámi, písničky na přání jsou tady, pojďme na tu další, tentokrát telefonickou, naše telefonní číslo je 475 212 212, hezký den, koho máme na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirka ze Šluknova.
0: Já vás zdravím. A
1: prosil bych Glena Millera a bude to pro manželku, pro děvčata, do pečovateláků v nádraží ve Šluknově a pro vás a pro všechny známí.
0: Dobře, užívejte sváteční den, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Český rozhlas Sever, s vámi písničky na přání a vy voláte. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eva z Prahy.
0: Dobrý den.
1: A já bych dala zahrát všem Jonášům, protože dneska je Jonáše, tak písničku Semaforu Vyvězte Frangle.
0: Dobře, tak já přeji všechno nejlepší taky i Václavům, kteří dneska mají svátek. Užívejte dnešní den a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Jo, aha, tak to jsem vodem prošvihla. No jo.
0: No vidíte, my jste si neotočila kalendář, že ano? Tak jo. Mějte se krásně.
1: Václavům.
0: Naschledanou.
1: Děkuju. Naschledanou.

Český rozhlas Sever s vámi, písničky na přání, i ta další poputuje k narozeninám do České Kamenice paní Evě Zemanové. Evo, skromné je moje přáníčko, přeji ti hlavně zdravíčko, pohodu, lásku a štěstíčko. To všechno od Martiny z České Kamenice.

0: jste s Českým rozhlasem Sever. Ano, písničky na přání jsou v běhu. 475 212 212, to je naše telefonní číslo. Pojďme na další přání. Krásný den, koho máme na telefonu? Dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pane Zdenečku.
0: Dobrý den, zdravím. Tak, kam tak zdravíme a koho zdravíme?
1: Tak já bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: jestli byste mi zahráli pro moji dceru Nelátku Jarábkovou, která se dneska dožila 56 let.
0: Ano.
1: Písničku od Neckaře Láska má.
0: Dobře, písnička je připravená. Co byste jí popřála k narozeninám?
1: No, tak já myslím, že snad to poslouchá. Takže Nelátko, já ti přeju všechno nejlepší, hodně, hodně zdravíčka, štěstí a pohodu.
0: Dobře, písnička je připravená, užívejte den, mějte se hezky.
1: Děkuju, děkuju, Zdenečku, naschledanou.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Snad si užíváte dnešní písničky, já moc, zatím úplně v pohodě. Jak to má být, tak já vám přeji krásný den i nadále a mám tady další písničkové přání. Krásný den, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Tady František Kralupy nebo tabou, zdravím vás všetky.
0: Dobrý
1: a
0: den.
1: A přeji hezký zbytek víkendu a hlavně ve zdravíčko si to užijte a zdravím jinak Švadlenku a jinak všechny moje známí. A díky moc, mějte se hezky, naschle.
0: Naschledanou, tak to bylo rychlé a písnička je vybraná, je to tady. Včera neděle byla, tak přesně podle kalendáře.

Český rozhlas Sever, s vámi krásný den, před námi poslední písnička na přání dnes mezi 12. a 13. hodinou a ta písnička bude písemná, protože je ke kulatinám a je také k dnešnímu svátku. Ta písnička je pro Vaška Bláhu z Ústí nad Labem, všichni jeho blízcí mu k jeho kulatým narozeninám přeji jen to všechno nejlepší Vašku a taky k svátku. To se tak nějak člověk narodí a má zároveň i svátek. Ano, užívejte dnešní den do sytosti. Takže Vaškovi Bláhovi z Ústí nad Labem tam poputuje ta následující písnička. Písnička je pro vás, pro všechny, kteří jste se nedovolali. Písnička je i pro vás, pro všechny, kteří jste napsali, ale už se ta písnička nevešla, tak třeba i pro všechny smolnické venoušky a vašíky od Jiřiny. Takže užívejte dnešní den s písničkami, které pro vás budeme mít i po celé dnešní sváteční odpoledne.

0: Písničky na přání jsou za námi, za chvilku samozřejmě zprávy. Já ještě jednou popřeji všem Vaškům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a vám všem, kteří si užíváte volna, protože svátek máme svým způsobem všichni. Po 13. hodině osobnosti Česka hostem Oskara Hesse dneska bude chirurg Tomáš Šebek, takže určitě to bude inspirující a krásné povídání. Ale nejdřív zprávy v celou. Na srazu tuningových automobilů jeden z účastníků vjel do lidí. Policie teď hledá svědky. Podrobnosti ve zprávách.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Lidé si v neděli připomněli 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Na srazu tuningových automobilů jeden z účastníků vjel do lidí. Policie hledá svědky. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Desítky lidí v neděli oslavili 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly už dopoledne slavnostní mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne program pokračoval přímo na Řípu.
5: Významné výročí bylo důvodem pro návštěvu Řípu například pro Olgu Starou. Přišla se svým synem.
6: Letos jsme tu tak popátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
5: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
7: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava. Já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, takže takové krásné setkání na krásném místě.
5: Součástí programu bylo i požehnání restaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Z Litoměřicka Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Policie vyšetřuje nehodu, která se stala v sobotu na srazu tuningových automobilů v Hrádku nad Nisou. V rekreačním areálu Kristýna vjelo auto do lidí a pět jich zranilo. Dva utrpěli středně těžké zranění a tři osoby lehké. Všichni skončili v nemocnici. Řidiče Mustangu policie zadržela a kriminalisté ho obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až tříleté vězení. Potvrdila to dnes krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Policie hledá svědky. V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolená voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 ze 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné.
0: Počasí.
4: Dnes je slunečno a poměrně teplo. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 23 stupňů, na Litoměřicku až 24 a na horách 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Aktuálně v centru Ústí nad Labem v ulici Elišky Krásnohorské je z důvodu stavebních prací uzavřená komunikace. Místo objedete přes ulici Dvořákova, ale počítejte se zdržením. Z Českého rozhlasu vám přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti, do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přijede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teda dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím

0: i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavu narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek high five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojídat talíř, jo. Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat vystavovat...
2: Na to už potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví, ale...
2: jak to říká Uhlo Baron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zastupitelé Dubína Teplicku se sejdou dva dny před volbami. Ústecká univerzita slaví 35 let od svého založení. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Na den se promění v zahradu jako ze 30. let. Dnes bude přes den většinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší dnešní teploty budou 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Dva dny před začátkem komunálních voleb se sejdou zastupitelé Dubína Teplicku. Starosta Jiří Kašpar z ODS svolal schůzi na 7. října. V původním termínu ve středu 23. září neschválili přítomní zastupitelé program jednání. Potřeba bylo 9 hlasů. Pro hlasovalo 8 přítomných koaličních zastupitelů. 5 opozičních se zdrželo.
2: Zastupitelstvo mělo rozhodovat třeba o výběrovém řízení na zubní kliniku, zákazu pití alkoholu na veřejnosti, dotaci na asistenty prevence kriminality nebo převodu kanalizace v části Drahůnky na vodárenskou společnost. Vystoupil taky historik s informacemi o pomníku padlým z první světové války, který chce město obnovit. Opozice s tím nesouhlasí. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let od svého založení. Z původních 3 fakult a zhruba 2000 studentů se rozrostla na 8 fakult, na kterých v současnosti studuje kolem 10 000 lidí. Univerzita se podle rektora Jaroslava Koudského v čase proměnila nejen rozsahem studijní nabídky, ale také výzkumnou činností a rolí, kterou hraje v regionu. Výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava se uskuteční 1. října v kampusu univerzity. Návštěvníci Galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět výstavu šperků s názvem Časozber. Připravili ji manželé Jana a Peter Machatovi ze Slovenska. Ve své tvorbě využívají stříbro, porcelán, dřevo i plexisklo. Výstava potrvá do 9. října. Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moci na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy. Sport. V úterním 6. kole hokejové extraligy zamíří Liberec na Let Litvínova. V 5. kole přenechali body třineckým ocelářům. Bílí tygři na domácím ledě prohráli 1-3. Za rozhodující pro vývoj utkání označil liberecký trenér Jiří Kudrna druhý inkasovaný gól.
3: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
0: Počasí. Dnes je slunečno a poměrně teplo, přes den bude ještě jasno nebo skoro jasno a během dne zejména na západě kraje přechodně i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 23 stupňů, na Litoměřicku ojediněle 24 a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V centru Ústí nad Labem v ulici Elišky Krásnohorské je stále z důvodu stavebních prací uzavřená komunikace. Místo objedete přes ulici Dvořákova. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Sever, je opravdu nádherný podzimní den, tak se nezapomeňte pak pochlubit na sociálních sítích, kolik hub jste našli, jak by se koletěl váš drak a kolik listí jste vyhodili do vzduchu. Babí léto bude pokračovat po celý týden, tak vám rádi budeme dělat společnost. Hezký den, a to i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Rangers, teď Hana Zagorová.
1: Pohodové odpoledne se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 14. hodině. Hezký den vám všem, opravdu hezký slunečný den vám přeji a krásný čistý vzduch k tomu a právě o vzduchu bude dnes Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík si bere slovo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 10 minut před půl třetí posloucháte Český rozhlas Sever, máme sváteční den, Václav má svátek a slavilo se po celý víkend. Třeba v neděli se slavilo 900 let od obnovy kaple na hoře Říp. Oslavy začaly už dopoledne slavnostní mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Roudnici nad Labem. Odpoledne pak program pokračoval přímo na Řípu.
1: Letos jsme tu tak popátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
2: Řekla mi, proč zrovna dneska vyrazila na Říp Olga Stará se svým synem. Výročí obnovy kaple vylákalo k výstupu i Růženu Tománkovou.
3: My jsme rodáci tady z Rovného. Dneska je 900 let rotundy.
2: Pokolikáte už jste pokořila Říp? Spočítáte to?
3: Letos, já jsem asi po třetí leto.
2: A celkově?
3: Jako děti jsme tady byli denně, takže hodně krát, moc krát.
2: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
4: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava, a já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, a rád jsem, že tady je můj kolega olomoucký arcibiskup, že tu je opat strahovských premonstrátů, že jsou tu z rodiny Lobkoviců, takže takové krásné setkání na krásném místě.
2: Součástí programu bylo i požehnání z restaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Plastiku obnovil restaurátor Jiří Brodský.
5: Já hlavně restauruju obrazy, ale protože jsem z toho Podřipska, tak jsem se jako uvolil, že tu plastiku udělám, protože i v mý gesci bylo dřevěný polychromovaný plastiky. Ona byla hodně opadaná a silně červotočivá. Důležitý bylo jenom ty místa, které jsou opadané a uvolněné, tak je upevnit, zatmelit a napodobivě zaretušovat.
2: První písemná zmínka o Řipské svatyni pochází z roku 1126 a najdeme ji v kronice takzvaného kanovníka Vyšehradského. Jak ale vypadala stavba v té době, není známé. Historici předpokládají, že měla současný půdorys i tvar. Z Litoměřicka Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Podřipsku. Český rozhlas Sever

Krásný den s Českým rozhlasem Sever, hezký sváteční den, minutu po půl třetí, je státní svátek, je spoustu akcí kolem nás. Ještě stihnete určitě do 16 hodin otevřené Podříbské muzeum v Roudnici nad Labem, které je dneska otevřené pro veřejnost zdarma. Takže do Roudnice nad Labem se můžete vydat. Vydejte se také na Výsluní, což je půvabná obec nad Chomutovem. V horách tady probíhá svatováclavská pouť. V 15.30 tady bude hrát a zpívat Sabina Křová, v 17 hodin, pak Voxel. No a svatováclavská pouť probíhá, nebo spíš svatomichaelské slavnosti probíhají v Litvínově. Tady teď začíná hrát Kateřina Marie Tichá. Od 17 hodin ještě stihnete jiženské country v podání Marpa a v 18 hodin se na zámku Valštejnu v Litvínově bude žehnat a nabízet veselé polštářky. Přijďte podpořit dětské pacienty tím, že si koupíte originální polštářek. Tak v Litvínově to žije na Výsluní a samozřejmě i v Roudnici nad Labem. Další tipy pro vás budu mít za hodinu. I nadále příjemný den vám všem.

0: křížem krajem.
1: Ano, ještě je čas na procházku, než se setmí. Určitě to ještě stihnete. Venku je krásně. Pojďme teď kolem krásné lípy společně s tamní patriotkou Marianou Krásnolipskou a také kolegyní Evou Bucharovou.
2: Vy stejně máte zvláštní jméno. Krásná lípa a Krásnolipská.
3: No, mám. No. Člověk si takové jméno v dnešní době může vytvořit podle místa, kde žije. Když je šťastný na tom místě, kde žije.
2: My dneska pro vás máme okruh a bude to okruh z krásné lípy a přes Kamennou horku a kudy, to už řekne Mariana.
3: Ráda bych vás pozvala na takový turistický okruh, který má spoustu zajímavostí, který má možná 8 kilometrů. Je to okruh pro celou rodinu na celý den, kdy vyrazíte z náměstí z krásné lípy, vydáte se na Kamennou horku, kde pokud už budete mít potřebu nějaké občerstvení, můžete narazit na samoobslužný ruční bar, kde si můžete vlastně doplnit tekutiny a dále pokračovat po žluté značce přes zaniklou vesnici Heli až do Kyjova, kde je Kyjovská přehrada, kde zase v případě, že je teplo, můžete skočit do vody na chvilku ochladit se, pak vás čeká Kyjovské údolí, kam můžete zaběhnout a podívat se trošku na skály a na dechnout se vlastně Národního parku České Švýcarsko. Dále pokračovat směrem na Vlčí horu přes Dlouhý důl, ale tam budete ještě procházet okolo Perly, což je vlastně galerie a takový trošičku undergroundový prostor, velice zajímavý, kde zase se můžete občerstvit nebo najíst. Pak směrem na Vlčí horu, kdy trošičku to bude stoupat po Keglerově stezce a kde vás už z dálky možná přivítá vůně Nobilistylia, přírodní aromaterapeutické kosmetiky, kde je další občerstovací stanice Čajovna. Když budete mít ještě dost sil, můžete vyběhnout na rozhlednu na Vlčí horu a podívat se po celém kraji. No a pak už zpátky zase přes Sněžnou, kde je arboretum, se dostanete zpátky do krásné lípy a tam to můžete zakončit v pivovaru. Dát si dobré pivo.
2: Děkujeme za občerstvovací okruh Marianě Krásnolipské. Mimochodem, jak to vypadá teď na Vlčí hoře? Je už v pořádku? Jsou tam výhledy? Už je to opravené?
3: Jo, je to opravené, všechno rozhledna funguje, takže můžete kdykoliv si vyběhnout na kopec a podívat se do kraje.
1: Tak jak jste slyšeli, konec výletu naprosto dokonalý. Užívejte dnešní den.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Před hodinou jsme ji měli nad hlavou. V blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž byla ve 13 hodin a 45 minut. Namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
1: Teď se to dostane na hodně výstřednou dráhu. Ta sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
2: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
1: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru.
2: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
1: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
2: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
1: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
2: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
3: Kolegové z Itálie měřili nad velikou bouřkou v jihovýchodní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrální oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
2: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
3: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a bleskami, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
2: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Za 4 minuty 3. hodina odpolední jste s Českým rozhlasem Sever. Jestli jste za volantem, přeji vám šťastnou cestu. My vám v příští hodině poradíme, jak velký odstup bychom si měli držet za autem, které jede před námi. Hezký sváteční den, Václavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Před námi samozřejmě zprávy v celou. Vy se dozvíte, že v Ústeckém kraji budou probíhat dny architektury. I nadále příjemný den, hezké příjemné odpoledne a určitě ještě dneska něco hezkého stihnete.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústí nad Labem finančně podpoří aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Den architektury v Ústeckém kraji představí proměny bydlení ve městech. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra bude přes den slunečno a teplo, teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Město Ústí nad Labem chce příští rok rozdělit 600 tisíc korun na aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Radní podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z Hnutí ANO schválili dotační program, do kterého nově zařadili také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzvu k podávání žádostí město zveřejní v nejbližších týdnech.
4: Pořadatelé aktivit pro seniory a lidi s postižením můžou získat až 30 tisíc korun. Peníze jsou třeba na kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce. O podporu provozu může nově požádat i například Ústecký Klokánek, a to až o 200 tisíc korun. Radnice chce peníze poskytnout v lednu nebo únoru. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: V Ústeckém kraji se od 1. do 6. října bude konat festival Den architektury. Letošním tématem bude bydlení a jeho proměny. Pořadatelé představí různé podoby bydlení od tradičních nájemních domů a dělnických kolonií přes poválečné kolektivní bydlení až po současné komunitní a družstevní projekty. Komentované prohlídky, přednášky, výstavy i další program bude kromě krajského města například i v Mostě, Děčíně a nebo v Žatci. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
6: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
5: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
7: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
5: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes v noci bude jasno až skoro jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra bude slunečno a teplo. Po celý den bude převládat jasno nebo skoro jasno a nejvyšší zítřejší teploty 21 až 24 stupňů. V Polabí a po Ohří ojediněle až 25 a na horách 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda se stala mezi Želenkami a Duchcovem. Srazilo se tam osobní auto a motocykl. Na místě už zasahuje policie, tak místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Z Českého rozhlasu Sever vám přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 15. posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska máme státní svátek, dneska slavíme všichni, ale možná, že slavíte narozeniny v těchto dnech. Všiml jsem si, že spoustu z nás, včetně mojí rodiny, má narozeniny na podzim, září, říjen, listopad. To jsou měsíce, kdy nejvíc slavíme narozeniny. A tak to zítra probereme po 9. hodině dopolední v pořadu Dáme řeč. Jak je to u vás ve vaší rodině? Kdy u vás se nejvíc slaví? V jakém měsíci? V jakém měsíci jste se narodili a jak vlastně ty narozeniny slavíte? Tak si dáme zítra po 9. narozeninovou oslavu. Hezký den vám všem i nadále hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever a s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď Karel Gott.
1: Pohodové odpoledne se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 15. Šťastné cesty vám přeji, pokud se vracíte z prodlouženého víkendu, tak hlavně opatrně. My vás teď naučíme nebo osvěžíme paměť a prozradíme, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo, aby přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak teď už to víme a zítra si prozradíme něco o záchranářské uličce. Hezký den a ještě jednou šťastnou cestu s Českým rozhlasem Severa na cesty. Další písničky, které nestárnou, třeba Sandra.

sama. Přeber si to sama.

0: Vyber si to sama.
1: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Máme pěkný den, což nám i teď potvrdí Klára Bunová z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak jaké máme teď teploty odpoledne, jaké počasí?
2: Tak teploty se teď pohybují mezi 20 a 23 stupni, na horách je to často okolo 18 stupňů, je slunečno, i když nějaká ta vysoká průsvětná oblačnost na obloze přeci jen je, no a fouká převážně slabší vítr od jihovýchodu.
1: Co večer a zítřejší den?
2: Nadále téměř bez oblačnosti, v noci potom klesnou teploty mezi 10 až 7 stupňů, tam kde se úplně klidní vítr, tam až ke 4. O něco více by potom mělo foukat ve Šluknovském výběžku a tak by se tam teploty měly udržet na vyšších hodnotách mezi 12 a 9. No a zítra nás čeká další poměrně slunečný den, teploty mezi 21 a 24 stupni, v Polabí a v Polří může být až k 25, na horách potom mezi 16 a 19, no a bude foukat už většinou mírný vítr od jihovýchodu, na horách potom postupně až čerstvý mezi 4 a 8 metry za sekundu.
1: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jak jste slyšeli, babí léto pokračuje.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Minutu po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme státní svátek 28. září. Co dneska ještě stihnete? Rozhodně do 17 hodin doporučuji zajít do Kadaně. Tady probíhá Den věží a rozhleden. Výstupem na některou z kadaňských dominant můžete oslavit právě tento den. Na krajinu se můžete podívat ze ptačí perspektivy, pokud zdoláte schody gotické radniční věže nebo věže Mikulovické brány. Ty věže jsou otevřené až do 17 hodin. Stále probíhá svatováclavská pouť v Lovosicích. Tady program bude až do pozdních večerních hodin. Vy ještě od 16 hodin můžete stihnout Kláru Vytiskovou, od 18 hodin PSA nebo od 20 hodin v Lesoparku Osmička budou rád vohnouti, ale těch scén v Lovosicích je mnohem víc. Je i malá scéna na Václavském náměstí, rocková scéna v jachtklubu a folková scéna tu najdete u fotbalového stadionu. Takže v Lovosicích to právě teď po svatováclavském žije, jinak ještě doporučuju do Činohorního studia zajít v Ústí nad Labem, tady probíhá kulturní festival Na Havla. V 19 hodin se tady bude číst scénické čtení, vás čeká pod názvem Zavraždění Václava Havla morálním kýčem. To všechno dnes, takže i nadále. Krásný den.

karton na bůrek a taky porcelán. Jsem

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: křížem krajem.
1: Zůstaneme aspoň na chvilku ve Šluknovském výběžku. Podíváme se do Varnsdorfu, kde je samozřejmě dominanta, která je vidět zdaleka, to Hrádek. Jak probíhaly kompletní opravy tohoto místa, to teď uvidíte na srovnávacích fotkách ve vyhlídkové věži. Na výlet na Hrádek nás teď pozve Eva Bucharová s Jaromírem Suchánkem a Vojtěchem Ďurovcem, kteří na Hrádku pracují v obnovené restauraci.
2: Můžeme říct, že ta dnešní podoba Hrádku se podobá té původní z toho roku 1905?
3: Určitě. Když se podíváte na ty starší fotografie, co jsou tady, když to porovnám s tou dnešní vizáží toho Hrádku, tak já bych řekl, že je to skoro stejné.
2: Pojďme k rekonstrukci. Co se tady všechno opravilo?
3: Úplně všechno. Fasáda, interiér, střechy, okna, tady je úplně všechno. Všechno úplně opravený, tady nás vlastně nezbyl kámen na kameni, když to tak vezmeme.
2: My teď si povídáme v místnosti, která byla dřív co?
3: To byl taneční sál, tady se dělaly zábavy.
4: Je to převážně místnost pro svatby, obřady a tak dál.
2: Už když se přichází zvenku, tak venku vítá našeho turistu vlastně zahrada nebo terasy.
4: Terasa je tady udělaná nově, která je napojená hned vlastně jako venkovní sezení společně s restaurací. Na věž, když chcete jít, je i venkovní vchod. Schodiště celý, to je vlastně taky udělaný nově. Máte přístup ze dvou stran, můžete jít zleva, kdy přijdete do restaurace, můžete jít taky na věž tudy a ještě z další strany, kde vlastně je brána celého tady objektu a tam tudy můžete tak jít. Takže vlastně máme dva vchody. Můžete vystoupat, kolik to je, 92, 93 schodů.
2: 92.
4: A tam vlastně máte taky fotky, obrazy, jak to vypadalo.
2: My na Hrádku ve Varnsdorfu se vlastně nacházíme na samé hranici česko-německé. Na jedné straně Varnsdorf, na druhé straně
4: Seifenesdorf.
2: My vystoupáme na věž vysokou 29 metrů, 92 schodů. Co třeba z té výšky vidíme?
3: Určitě uvidíte ještě. Ten je tady vidět, Seifenesdorf, ten vidíte krásně. Varnsdorf samozřejmě a ještě Grošenou.
2: Ona je totiž velká výhoda, že pod každým oknem je panoramatická fotografie s podrobnými popisky jednotlivých vrcholů, což umožňuje každému návštěvníkovi se v té krajině perfektně zorientovat. Co jsem si ještě všimla, když se stoupá nahoru tím Hrádkem, tak my míjíme různé balkonky, různé vikýře, různá vyhlídková místa, kde si řeknete, no ale tak tady já se cítím krásně.
1: Tak snad se tam budete opravdu cítit krásně. My vám to přejeme, ať se vám na Hrádku ve Varnsdorfu líbí těch 90 schodů a něco samozřejmě zvládne každý. Kruhové výhledy z věže jsou totiž přímo letecké a bezkonkurenční.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut 16:15 odpolední, stále státní svátek, stále Václavům všechno nejlepší. Jste s Českým rozhlasem Sever. Ještě stihneme návštěvu muzea Faksimilie Roťovského graduálu ze 14. století a originály středověkých listin s jejich téměř nerozeznatelnými kopiemi teď vystavuje oblastní muzeum v Lounech. Nová expozice ukazuje taky restaurování starých tisků a způsoby, jakými odborníci převádějí historické písemnosti do digitální podoby.
1: Poznáte, který z nich je originál a který je kopie?
2: No, to právě asi úplně si nejsem jistá.
1: S návštěvnicí Lenkou Ondříčkovou se skláníme nad vitrínou s nejstaršími lounskými originály a jejich kopiemi, takzvanými faksimiliemi. Jedná se třeba o dokument z roku 1317, ve kterém král Jan Lucemburský osvobozuje Louny na 6 let od placení daní kvůli tomu, aby si mohli opravit část zřícených hradeb.
2: Každopádně je to zajímavé, jak dělají ty kopie.
3: A chcete to prozradit?
2: No.
3: Mě to pan ředitel před chvilinkou ukázal. Uh-huh. Tady je originál nahoře a tady je kopie.
2: Tak to jsem si myslela, že to horní bude ten originál, protože to písmo je přece jenom už takový trošku vybledlejší.
1: Originály má muzeum zapůjčené ze státního archivu v Lounech a bude je vystavovat pouze po omezenou dobu, říká ředitel muzea Jiří Matyáš.
4: Je to kvůli tomu, že ty listiny nesnesou nějakou větší expozici na běžném denním osvětlení. My to tady pečlivě měříme, jakou dávku toho osvětlení dostanou, aby pak zase si o to déle pobyli i ve tmě.
1: Výstava představuje taky digitalizaci knih z muzejní knihovny. Než se ale některá z nich převede do digitální podoby, musí pracovníci zjistit, co přesně mají před sebou a jestli stejný tisk neuchovává i jiná instituce. Jedním z takových případů je konvolut alchymistických textů, popisuje knihovnice Stanislava Profousová.
5: Ten první tisk je vlastně, uvádí je německá retrospektivní bibliografie tisku 16. století pod unifikovaným názvem Rechter Gebrauch der Alchymie. Ale tady je právě to, že nám chybí titulní list, začíná to tady druhou stranou. Vytipovalo se, že by to mohl být rok 1537, ale i takých jako je strašně málo. Takže je to docela pracné, někdy je to takové detektivní pátrání.
1: Lounské muzeum zatím v digitální knihovně Manuskriptorium zpřístupnilo 32 svazků. Faksimilie vzácných listin pak využije v připravované stále expozici o historii Loun a regionu. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
7: Život plne dál.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V pečovatelském domě ve Stráži pod Ralskem bude zítra den otevřených dveří. Ve Lvově na Liberecku našli archeologové pozůstatky po šibenici. Ruský rychlostní dron zasáhl Akademii věd v Kyjevě. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra bude přes den slunečno a teplo a teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová, dobré odpoledne. Lidé ze Stráže pod Ralskem můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří. Informovalo o tom město na svých webových stránkách. Od 8 do 12 hodin a potom od 13 do 15 hodin uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale i byty. Archeologové našli ve Lvově u Jablonného v Podještědí pozůstatek zaniklé šibenice. Ve videu zveřejněném na portálu Historie v terénu popsal okolnosti nálezu archeolog Jan Košťal. Odborníci zbytky šibenice objevili během záchranného archeologického výzkumu při stavbě nového obchvatu Lvově.
2: Tým archeologů našel do skály vytesanou válcovou díru o hloubce 1 metru a průměru 70 až 80 cm. Že se jedná o pozůstatek šibenice, zjistili až po zkoumání archivních pramenů z období prvního vojenského mapování v 18. století. Jan Košťál také uvedl, že šibenice byla jednopodstavová a byla podepřena 4 kůly. Ze Lvové Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd. Na místě hořelo a část historické budovy akademie je zničená. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a 4 zraněných.
3: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Zájemci se dnes až do 17 hodin můžou přijít podívat do Strakovy akademie, sídla úřadu vlády. Komentované prohlídky jsou každých 15 minut a návštěvníci při nich můžou vidět například jednací sál vlády a nebo galerii českých a československých premiérů. Prohlídka končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají například diplomatické akce.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude jasno až skoro jasno, kránu ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra bude slunečno a teplo a celý den bude převládat jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 24 a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možný sjezd od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně a příjemnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
2: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhej domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No, je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, aby se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařec. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce
2: na
3: hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: i. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak představuju.
3: No je to tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na DAMU taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na DAMU. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Však oni to
2: na čem to zmrzlo, teda řekni.
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo. No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to je více kolový, jako na Damu, jako no. Jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne. A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Staneník vás staví, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, zrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času Zlohačovič volám a poslouchám se z internetu, takže se spožím, takže nevím, jestli jsou

0: to tak šikovně manipulují.
1: S tím musíte poradit sám.
0: No, tak co?
2: Tak toho Rosáka necháme.
0: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
3: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
0: Ano, prosím.
3: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
1: Děkuji vám, dobrý den.
0: Zdravíme.
3: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, no ne, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, těch 75 let.
0: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
3: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
0: No.
3: Jo, a ještě paní Pavlínko,
1: ano.
3: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
1: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě.
0: Ale já vím, po kom to má? Tu hlavu dobrou.
1: Jo?
0: No.
1: Vy nějakou vidíte tady?
0: Přesně tu.
1: Děkuju,
3: ano,
1: ale
3: ano.
1: Není to tak.
0: Tak jo.
1: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
0: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
1: Ano, ale
0: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
4: Kdo je vládcem Pany?
5: Tak prosím, Pepu nose.
4: Tak Pepa nos, prosím.
6: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Pany je Venuše. Venuše Pana.
5: No, jasně, Venuše.
4: Jasně, jasně, Merkur.
7: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl, jak to,
4: v jaké podobě, prosím?
7: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
8: Mně nezbývá, než souhlasit.
4: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
9: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo, takže ono, to bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
4: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale.
9: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž to zase tolik strandy tady není, ale, vidíte, vám jde o taky, co je v tom...
4: Co tam měl Josef Abraham?
9: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
10: Já už futrál, nebo futrál.
4: Josef Abraham a proč?
9: Co měl v tom pouzdře? Já o to přemýšlím.
11: A pak něco žertovní.
9: No ne.
4: To není lekrace.
9: Žertovný už je dneska všecko.
12: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 celé zdravého donošence.
4: Průměrně.
12: Průměrně, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 0,8, 1,

0: 0,7 a 0,8 je 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
1: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
2: A taky.
3: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
4: Panty pozor. Jsou.
3: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
4: Zapomeneš zavřít.
5: Humoriáda.
6: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
7: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
6: já si myslím,
7: jo.
6: Že ano.
7: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
6: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzo Vyčítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Takže on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád okázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, jak by se dalo říct, spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že no, jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak jest.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, no. Jako, on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujeja.
5: Hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto jako kvěcí tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudělá, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol-Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá. Kdože nám to teď vyhraje? Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá
4: děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěkného podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle, to já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte
6: jo,
2: dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božené, ze Žasku, zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, jak nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy, nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné, žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá, na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu, já mám koně vraný koně, no, na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá, já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenci tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě zetku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A to jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorá jí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Moje motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, moje motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano. ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali, samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: No tak pusu mi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Ale šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych sem chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou. Naschledanou. Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma důchod a guláš z televariété s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malý důchod.
7: No,
8: tak on si vypíše, on píše hodně,
7: jo.
8: No? A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte.
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvali doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce a ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Ústecká univerzita slaví 35 let od svého založení. Výstava v Jablonecké galerii N ukazuje tvorbu šperkařské dvojice ze Slovenska. Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra přes den bude slunečno a teplo, teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová, dobré odpoledne. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let od svého založení. Z původních 3 fakult a zhruba 2000 studentů se rozrostla na 8 fakult, na kterých v současnosti studuje kolem 10 000 lidí. Univerzita se podle rektora Jaroslava Kouckého v čase proměnila nejen rozsahem studijní nabídky, ale také výzkumnou činností a rolí, kterou hraje v regionu. Výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava se uskuteční 1. října v kampusu univerzity. Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět výstavu šperků s názvem Časozber. Připravili ji manželé Jana a Peter Machatovi ze Slovenska. Ve své tvorbě využívají stříbro, porcelán, dřevo i plexisklo. Peter propojuje výrobu šperku se sochařským uměním. Jana Machatová se věnuje vlastním vzpomínkám, jak doplňuje sama autorka.
5: Ja pracujem s osobnou a spoločenskou pamäťou. Som sa inšpirovala fotografiami z rodinného albumu. Celá kolekcia je vlastne urobená zo striebra. Tu ako keby vynechávam tie tela, tie konkrétne znaky na tvári.
4: Výstava potrvá do 9. října. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou zastropované marže obchodníků. Sníží se také spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu. Opatření budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO platit zatím do konce října.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
4: Vláda zároveň rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinérií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudíová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti.
0: Počasí.
4: Dnes v noci bude jasno až skoro jasno, kránu se vytvoří mlhy, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, zítra slunečno a teplo, po celý den bude jasno až skoro jasno, nejvyšší zítřejší teploty 24 stupňů, na horách 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Teplicích v ulici Dubská se srazila 2 osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, ale počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a v následující hodince ta společnost bude ještě obohacená hostem. Tím hostem je Jindřich Chmelař, takto předseda spolku Cesta Česka. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Cesta Česka, odkud vlastně začíná?
1: Cesta Česka je předně tedy název spolku. My jsme jako spolek vznikli v roce 2014, bylo nás tehdy 12. Dali jsme se dohromady, protože jsme chtěli udělat něco pozitivního, něco prospěšného pro naši zemi, pro naši společnost, a naše činnost nakonec vykrystalizovala ve tři takové hlavní projekty. Tvorba poutních cest, kde něco umisťujeme do krajiny a to tam zůstane. Potom pořádáme letní dětské tábory pod názvem Rytíř a dáma a nakonec máme takovou vlastně naši první akci, kterou jsme začali pořádat už v roce 2015 a to se jmenuje Pout českého anděla. To je jednodenní akce, taková kulturně společenská a probíhá ve vesnici Ctiněves pod Řípem. Vždycky je to sobota nejblíže 20. květnu. V roce 2024 bude Pout českého anděla 18. května.
0: Já jsem možná na začátku udělala drobnou chybu, protože jsem opomněla vaše tituly a být doktorem přírodních věd a zabývat se něčím takovým, jako je spolková činnost Cesta Česka, trošku se mi to tam pere, tak od práce odpočíváte tady, nebo?
1: No, od práce odpočívám prací ve spolku. Ono to zdánlivě jde trochu proti sobě, protože jsem přírodovědec, zabývám se vědou exaktní, zatímco ve spolku se zabýváme i věcmi duchovními a sebepoznáním, ale já v sobě jako v tomhletom rozpor nemám a když jsem začínal se zabývat sebepoznáním a meditací a tak dále, tak to mi bylo asi 20 let, takže to už je poměrně dávno. Nastudoval jsem a zkoušel jsem různé věci a nakonec jsem skončil u toho, že každý má svoji cestu, každý si hledá, co mu vyhovuje a vlastně nejlepší, jak člověku pomoci k něčemu takovému, protože já si myslím stále, že jako sebepoznání je základ společnosti fungující, tak je zkrátka nabídnout nějakou možnost. A to například ty poutní cesty, které děláme, tak je v podstatě nabídka možnosti kouknout se sám do sebe.
0: Když slyším poutní cesta nebo pouť českého anděla, nějaký ten názvuk křesťanství přece jenom mi tam rezonuje, tak nevím, jestli je to pak něco jako procesí?
1: Určitě ne. Pouť českého anděla, ten český anděl tam je. Je pravda, že anděle pochází z náboženského prostředí, řekněme ten termín. To je vlastně jako v pořádku, protože my to bereme tak, že tady v Česku máme křesťanské základy, máme historii nějakou, my se té historii nezříkáme, nestavíme se proti náboženství, ale zároveň ty naše aktivity nejsou zaměřené nábožensky. Každý má svobodu věřit, čemu chce, co jemu přijde správné. Ale ten český anděl, to je pro nás vlastně symbol ochrany naší země. To není jenom, že bychom si něco vymysleli, my v tomhle teda vycházíme z knížky paní Paterko Naše tradice, kde právě ten český anděl je zmíněný a nás to inspirovalo. Je tam dokonce právě mu vyhrazený svátek a je to toho 20. května, proto vlastně Pouť českého anděla je v tomto termínu nebo okolo tohoto data. Nicméně třeba zajímavé, co jsem se dočetl, něco o fatimském proroctví, jak tam dětem se zjevila panenka Marie, tak vlastně on je na to upozornil, nebo aspoň jsem se dočetl, na to nějak jako upozornil nebo nějakou roli v tom hrál anděl Portugalska. To mě jako velice zaujalo a tím pádem jsem si říkal, aha, tak to nebude úplně tady jenom nějaký jako výmysl, tady budou nějaký zkrátka bytosti, který drží ochranou ruku nad celými národy a státy a nám to přijde jako pěkný symbol, nebo i kdyby to byl jenom symbol, jo, my věříme, že je to skutečná bytost duchovní, je to symbol zkrátka toho, co by mělo vést český národ dohromady k pospolitosti, k soudržnosti, k tomu, abychom se starali o tu zemi správně, abychom nemysleli jenom na sebe, ale abychom zkrátka dělali něco ve svém okolí ostatním pro radost.
0: Vidím, že dnes to bude hodně zajímavé povídání a po písničce se už podíváme na ty konkrétní poutní stezky a trasy.

0: Jindřich Chmelař je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Už jste tak trošku představil ten spolek Cesta Česka, tomu spolku předsedáte. A teď se pojďme podívat na ty poutní stezky. Ony už fungují dvě a je to docela roztomilé, protože jedna se jmenuje Blaník Říp a ta druhá se jmenuje Říp Blaník. No tak jednou jdu tak a potom se vracím, nebo jak je to?
1: Přesně tak to je. Jednou jdu z Blaníku na Říp a po druhé jdu z Řípu na Blaník, ovšem vždycky jinou trasou. To je důležité, ta první trasa, kterou jsme do krajiny vložili za pomocí klubu českých turistů, to je potřeba zmínit, že ty nám v tomhletom dali neocenitelnou spolupráci, umožnili využívat jejich cesty a zároveň jsme se s nimi dohodli na tom, že pro nás vyrobí tabulky, které odpovídají grafickému manuálu klubu českých turistů, takže na některých místech se můžete s těmi tabulkami setkat, tam na tom znak našeho spolku, tožkové Cčko se srdíčkem a zároveň je tam QR kód, přes který chytrým telefonem se můžete dostat na naše stránky, respektive na stránku toho zastavení a dozvědět se, když někdo o tom nic neví, tak se dozví o tom projektu, o té poutní cestě. Když o tom někdo něco ví, tak si tam může přečíst, co potřebuje.
0: Pojďme se na ty trasy podívat jednotlivě, protože ono to není tak, že se vracíme tou samou cestou. To je o to zajímavější. Ale teď mi jde o to, jestli to máte změřené na kilometry, co já vím o klubu českých turistů, tak ti mají ty svoje cesty zaprvé báječně značené. To jsme snad světový nebo minimálně evropský unikát, ale taky vědí, kolik těch kilometrů odkud kam je.
1: Určitě, my to víme taky, ale uvádíme spíš přibližnou kilometráž, protože každý poutník si udělá nějakou zacházku. Ty místa jsou krásná a když už člověk v nějakém místě je, tak si řekne, tady bych chtěl třeba navštívit tenhle ten hrad nebo tenhle ten kopec. Takže ta první trasa z Blaníku na Říp má přibližně 200 km. První vede východní a se asi dostanu ještě k těm jednotlivým místům, kudy vede. Tak ta druhá vede západní cestou kolem Kladna, vlastně za Kladnem a Křivoklád, Karlštejn a pak to jde na jih, tam Sedlčansko a přes Votice zpátky na Blaník. Těch kilometrů má okolo 300, takže ta je o něco delší. A možná bych k tomuhle rovnou mohl říct, že jsou to skutečně jako poutní cesty a jsou rozdělené na etapy. A ta první, i když je kratší, tak má více etap, má 7 etap. A každá etapa má k sobě jedno téma k zamyšlení, takže poutník, když jde a ta etapa může mít třeba 30 km, tak má těch 30 km na to, aby si o tom daném tématu mohl popřemýšlet. My k tomu máme i materiál, třeba poutníků v deník, do toho si může zapisovat svoje myšlenky. A takhle, když tu cestu projde, tak zkrátka udělá nějakou práci na sobě, něco nového se o sobě dozví a může to pro něj být přínosem. A já ještě řeknu tu druhou cestu a ta druhá cesta, ta druhá trasa, ta má jenom 4 etapy. A ty mají přibližně každá tedy 70 kilometrů, jsou o dost delší.
0: 70 kilometrů na jeden zátah, to nevím, kolik turistů a poutníků by to zvládlo, tak může tady fungovat ten princip, který funguje na pouti do San Compostela, že vlastně člověk to dělá na pokračování?
1: Ano, my to dokonce takto i doporučujeme, není třeba ujít celou trasu najednou, i když si na to někdo vyhradí dovolenou a projde to, samozřejmě může, ale určitě nepředpokládáme, že někdo ujde 70 km na jeden zátah. Je to myšleno spíš tak, že každá ta etapa v sobě skrývá nějaké téma. Možná se k tomu ještě dostanu, jaká ta témata jsou, ale ta témata jsou někdy jednodušší, někdy složitější a jsou to témata, o kterých člověk může přemýšlet klidně měsíc. Když si to někdo rozloží tak, že třeba jeden víkend nebo během 3 dnů ujde jednu etapu a pak si měsíc bude to téma zpracovávat a pak se rozhodne jít další a takhle postupně si to rozloží třeba do jednoho roku nebo do dvou let, prostě každému podle jeho tempa, tak je to možná i lepší, než se snažit to udělat na jeden zátah a jít na výkon, na rychlost a říct si potom, jo, zvládnu jsem to za 3 dny, jo, a bolí mě nohy. Ale taky je to způsob, taky to může někdo dělat a no, nic proti tomu nemám.
0: Mně se moc líbí ta míra tolerance, ať už v plánech nebo

0: Cesta Česka, takhle se jmenuje spolek, kterému předsedá Jindřich Chmelař, dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A probíráme dvě poutní stezky, dvě trasy. Jedna vede z Řípu na Blaník, druhá z Blaníku na Říp, a to tak, že vlastně ty trasy tak hezky obkružují střed Čech, Prahu.
1: Je to tak. Byl to i záměr, protože ona ta chůze má něco do sebe. I třeba, když se podíváme na náboženský

0: tradice nebo rituály třeba, tak často to třeba v Indii značí, jako že se obchází hora. Třeba. A tím, že se to vlastně obejde, nebo tím, že se udělá kruh, tak vlastně to do toho místa něco přinese. Člověk do toho vnese to, co v něm je, a zároveň se na tom místě setkává s lidmi, vlastně ta místa oživuje. A to byl zatím takový ten, ne úplně ten hlavní záměr, ale to, co s tím vlastně přichází. Vy jste řekla, že začíná na Dřípu, ale ona začíná ve skutečnosti na Blaníku. Zase má to určitý důvod, nejtakový pragmatičtější je, že jsme tu cestu udělali první prostě z Blaníku na Dříp. A protože ta cesta východní vede, řekněme, jako přírodně, krajinou i historicky, je to tam tak jako nahuštěnější, co se týká zajímavých míst, jo, protože začíná se na Blaníku v Louňovicích a první ta zastávka je v českém Šternberku, pak se jde do Sázavy, Kouřim, Sacka, Stará Boleslav, Mělník a na Říp. Takže ta cesta prochází skutečně místy, které jsou spjaty s českou historií. To je také záměr. Vlastně motto těch našich poutních cest je poznej českou zemi a sám sebe. A poznání sama sebe, kromě toho, že teda člověk poznává nějaké své vlastnosti a své hodnoty, tak značí také poznání své historie, protože zkrátka, jako tady to je naše země, máme nějakou historii, nějak se tady odvíjí, máme nějaké kořeny a to během té cesty člověk také může poznat právě navštívením těch historických míst. Nicméně ta témata, která jsou na té první cestě, týkají se vztahu, hodně se týkají vztahu. Například první etapa, ta se týká rodiny, vztahu v rodině, jaký máme vztahy ke svým dětem, ke svým rodičům, k sourozencům a tak dále, protože to je to, z čeho vycházíme a jaké vztahy máme, od toho se odvíjí vlastně náš život v podstatě. Potom druhá etapa je o vztahu k sobě samému. Jak o sobě smýšlíme, jak se máme rádi, jak se nemáme rádi. Další potom, tam je zajímavá, to je ze Sázavy, tam vlastně se jde Čertovou brázdou a to je takové ponuré místo a tam člověk hledá své stíny, takže tam se zaměřuje na svou jako temnou stránku, jestli je vzteklý nebo já nevím, slabý, silný, jo, a tak dále. To je to nalezení stínu. A pak v další etapě hledání svých hodnot a kvalit, potom objevování životních priorit, hledání životního záměru a ta poslední etapa se jmenuje, nebo to téma, kam vedeme směřování. To znamená, jestli skutečně ten záměr, který já jsem si na ten přišel, tak jestli v životě skutečně naplním, jestli tam skutečně směřuju. No a pak skončí člověk na tom Řípu a koukne se na ty témata zpětně a řekne si tak, na něco jsem si přišel. A teď se vydám do světa.
1: No a my se hned po písničce vydáme na tu druhou trasu.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, povídáme si s Jindřichem Chmelařem, předsedou spolku Cesta Česka. Tak už jsme tak jako prolétli tu první trasu, poutní stezku z Blaníku na Říp, a teď tedy tou západní cestou z Řípu se vydáme zpátky k Blaníku. Ta druhá trasa je delší, 300 kilometrů, ale ty etapy jsou tam jenom 4.
1: Mhm. To má taky své opodstatnění. Je to z toho důvodu, že témata, kterým se už jako zkušený poutník může zabývat, tak už jsou trošku složitější. Už jdou víc do hloubky a už se víc zabývají samotně tématy sebepoznání. Jo, mě do dneška překvapuje, že tyhle ty věci se nevyučují na základní škole, jo, protože naše mysl funguje velice jednoduše. To říkám špatně, ne jednoduše, ale hodně našich myšlenkových a vnitřních činností probíhá podle předem daných vzorců. A člověk, když tyhle ty vzorce nezná, tak si myslí často, že jako jedná velice svobodně a že všechno dělá, jak chce, ale často jako je determinován tím, jak si někdy v minulosti jako jednání nastavil a myšlení. A tohle to nás potom formuje, ovládá a člověk se často cítí jako vlečen tím životem, že vlastně nemá jako možnost se rozhodnout, že jenom reaguje a snaží se nějakým způsobem tím životem proplout. A v tom sebepoznání právě jde i o to poznat, jak ta moje mysl funguje a zkusit trošku ovládnout, protože ta neovládaná mysl nám právě způsobí, že ten život táhne nás a nemáme nad tím kontrolu. Ta druhá trasa, to první, se nazývá téma krok do ticha a klidu. Každý si může říct, jestli je schopen třeba si sednout doma do klidu a vydržet třeba jenom sedět půl hodiny a nic nedělat. Jo? Já doporučuji každému, ať si to zkusí a uvidí, jak často bude myslet na to, že by se chtěl kouknout na telefon. Po minutě ho napadne, jo, teď mě napadlo, jako bych mohl zítra uvařit k obědu svíčkovou. Jo? A už začne vymýšlet recept a kam pojede nakoupit. Jo? A tohle to ta mysl nám dělá neustále. A vlastně jít do toho klidu, do toho ticha, tak je prvním krokem k tomu, aby člověk vlastně tohle to vůbec poznal. Zjistil, co mu tou hlavou běží, a pak si řekne, no to je, já tam v té hlavě mám úplný jako nepořádek, slušně. Jo, takže tohle je ta první etapa. Pak druhá etapa, tam je téma umění prožitku. Velký téma, protože v dnešní době, když slyšíte reklamy, tak máte i firmu na zážitky třeba. Jo? Ale mluví se o zážitcích a lidé sbírají zážitky, atrakce, všechno možné. To je velký rozdíl oproti prožitku, protože tam se nedá nic zpracovat. Tam prostě jedete, zažijete, to je jak prostě na centrifuze, řeknete si, jož to bylo, emoce váma projdou a jdete dál, jdete za dalším. A je to jak závislost, jeden zážitek za druhý. A ten prožitek, ten má tu nadstavbu, že vy například si přečtete knihu nebo článek a dáte si prostor k tomu, abyste si o tom popřemýšlel, nějakou zkušenost si z toho vzal, nějak, aby se to do něj propsalo. Umět život prožívat znamená umět získávat zkušenost a rozvíjet se.
0: Pokračme k dalšímu tématu. Mm-hmm.
1: To třetí téma je potenciál přítomného okamžiku. Každý, kdo nějakým způsobem se zabývá třeba meditací nebo nějakým duchovním systémem, nějakou prací na sobě, tak se vždycky dostane k tématu přítomného okamžiku. Přítomný okamžik, to je takový magický okamžik, který vlastně nikdo z nás pořádně neumí prožívat, ale přitom je to jediné, co existuje. No, když se nad tím zamyslíte čistě jako filozoficky, tak minulost už byla, budoucnost ještě není.
0: A nemusí být.
1: A jediný, co neustále trvá, je ten přítomný okamžik. Náš život prostě se odehrá v přítomnosti. A je jako ku podivu, že ho moc neumíme prožívat. Když se nad tím člověk zamyslí, tak zjistí, že vlastně v té přítomnosti skoro není. Protože neustále v myšlenkách je buď to v minulosti nebo v budoucnosti. Často se pořádně ani nesoustředíme na to, co děláme. Mně se to stává samozřejmě také, jo, vyjedu z domu ráno a řeknu si, zamknul jsem? Jo, protože v tu chvíli, kdy jsem zamknul, tak jsem prostě tam nebyl u toho zamykání. Prostě byl jsem někde jinde už myšlenkama a ani nevím, že jsem zamknul. A o tom to je, že vlastně, když člověk prožívá ten přítomný okamžik, tak je soustředěný, ví, co dělá a dokáže si všímat více věcí. No a pak je poslední teda téma, a to je poznání vlastní hodnoty. V té první trase, tak tam už je vlastně taky hledání svých hodnot a kvalit, vlastně nastavení, co je pro mě důležité, co považuji za dobro třeba. Zároveň jsou tam ty jako moje kvality, to znamená, co si myslím, že je na mě dobrého, co si myslím, že je na mě jako kvalitního. Ale to poznání vlastní hodnoty, to jde trošku jako jiným směrem. To je spíš o tom, že si člověk jako má uvědomit, jaká je jeho hodnota. Pro ty druhé, ale zároveň jaká je hodnota jeho jako člověka. Já nechci říkat, na co si má přijít, jo? Ale to poznání vlastní hodnoty, mělo by to směřovat k tomu, že vlastně já jako takový mám pro sebe hodnotu jenom tím, že jsem člověk. A že být člověkem je obrovská hodnota, jako nemám na ní zásluhu, a tím pádem v tom je určitý i náznak nebo semínko vděku vůbec jako za život a za to, že tady můžeme prožívat to, co prožíváme. Takhle to vnímám já. Tohle je můj přístup k tomuhle tomu tématu, ale zase, když si někdo přijde na něco jiného, je to jeho poznání.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta Česka je zajímavý spolek, kterému předsedá náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever Jindřich Chmelař. Tak už lecos víme o těch poutních stezkách, o těch trasách, vybudovaných tedy ve spolupráci s Klubem českých turistů. A mě tam zaujala jedna věc. Vy jste říkal, že na těch jednotlivých zastávkách jsou i QR kódy a že člověk s chytrým telefonem se tam dozví víc. No, jsou mezi námi tací, kteří chytrý telefon nemají. A nejenom, že ho nemají, ale ani ho mít nechtějí. Tak těm není pomoci?
1: Těm je pomoci, samozřejmě, máme pro ně materiály. Některé z těch materiálů si mohou stáhnout z našich stránek, takže internetu se asi nevyhnou, ale kdyby se vyloženě chtěli vyhnout internetu, tak existují některé obchody nebo informační centra na těch trasách, kde můžou poutníci obdržet buď to takzvané jako trhací mapy, což jsou vlastně listy k jednotlivým etapám, kde je cesta popsána, je tam i mapa, jsou tam výškopisy a tak dále, je tam jako k tomu podrobně popsáno, kudy ta cesta vede. Zároveň jsou tam i popsána ta témata přemýšlení a potom máme tištěné mapy k oběma cestám, na kterých ta povídání jsou také něco méně podrobné než na těch trhačkách. A jsou tam i ta témata k zastavení a to jsou zkrátka takové jako tištěné materiály, které si může vzít poutník sebou a podle nich jít. Co bych možná ještě zmínil, ale to je zase teda pro ty s těmi chytrými telefony. Ty poutní cesty jsou zavedeny i na mapách.cz. Vedle toho, že máme krásně značené cesty turisticky, jak jste už zmínila, tak máme i asi jednu z nejlepších mapových aplikací vůbec jako ve světě a naše republika na mapách.cz je tak podrobně zakreslená, včetně stezek a poutních cest a naučných stezek a tak dále, že se dá podle nich chodit i bez tištěné mapy.
0: No a když nakonec z té poutní stezky malinko uhnu, jak jste říkal, že tamhle v dálce je třeba nějaká zajímavá zřícenina. Vůbec nic se neděje, můžeme tu krajku motat kolem základní trasy.
1: Určitě, určitě je to každého poutníka cesta a každý si ji může, jak říkáte, vykrajkovat podle sebe.
0: Předpokládám, že ty trasy znáte, že alespoň část už jste opravdu vlastní nohou prošel. Tak by mě zajímalo, jestli právě ten Ústecký kraj, jestli ve vás nechal nějaký odlišný dojem než třeba to Blanicko.
1: To je zajímavá otázka a já jsem o tomhletom přemýšlel už jako dřív, než jsme dělali ty cesty. Když jsem vlastně jezdil do práce do Německa, do Drážďan, tak jsem tady přes Ústecký kraj po D8 jezdil hodně často, protože jezdím z Budějovic, takže jsem vnímal rozdílnost krajiny jižních Čech, středních Čech a toho Ústecka a ty krajiny jsou skutečně jako od sebe odlišné, jako úplně jinak působí na člověka. Ty jižní Čechy, tam člověk má pocit, že tam ta úrodná krajina je ta takový jako hřejivý, malý kopečky a je to takový jako krásný, má člověk pocit, že je tam útulný, doma je tam, jo. Tak třeba už to Blanicko je takový zadumanější. Jak je to Voticko a kolem Olbramovic, tam ty kopce, ta krajina je nádherná, je to taky jako vlnitý kopečky, všechno, ale už je to trošku z mýho pohledu takový jako zadumanější a tišší, jo, a takový trošku i možná jako strožejší, není to tak jako hřejivý. No a to Ústecko, jak je České středohoří, to je úplně nádherná krajina, tak to je pro mě skoro jako exotika. Působí to až jako z jiný planety trošku. Nalevo ten Hazenburg, tu zříceninu, tak je to opravdu jak z pohádky.
0: To já docela ráda slyším jako severočeský patriot. Ale my jsme se ještě vlastně nedostali k dalším zajímavým akcím, které spolek Cesta Česka pořádá a to jsou tábory pro děti a taky jste zkusili fotografickou soutěž, tak to si necháme do závěru.

0: Posledních pár minutek bude hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever Jindřich Chmelař, takto předseda spolku Cesta Česka. No já myslím, že posluchačům už jsme pár těch informací docela nabídli. Nakonec na webu Cesty Česka si mohou dohledat další podrobnosti, ale nedostali jsme se ještě k jedné zajímavé aktivitě, a to jsou dětské tábory. Nevím sice, jestli zrovna děti by ušly těch 200 a 300 kilometrů, ale rozhodně to sebepoznání a poznávání krajiny a historie, to asi obsahem těch táborů bude.
1: Snažíme se o to, aby bylo. Tábory pořádáme od roku 2016, každoročně, pokud není nějaká mezera, například kvůli pandemii. Jmenují se Rytíř a dáma. Tím vlastně už jako v tom názvu se snažíme říct, Rytíř a dáma vlastně vyjadřují takové ideály. Ideály mužství, ideál ženství. My se snažíme, aniž bychom se pasovali do role rytířů a dám, tak se snažíme vlastně dětem ty hodnoty, jako které si představíme pod rytířem a pod dámou, tak vlastně jim je nějakým způsobem jako ukazovat v rámci her. Snažíme se to dělat nenásilně, ne jako přednáškama. Tak chceme, aby se u nich rozvíjel třeba kamarádství, přátelství, nějaká čest, statečnost, odvaha, ale třeba i poslušnost. Jo. Slušnost, to jsou všechno jako věci, které každý gentleman a každá dáma by měly mít zpracovány. Tohle to pořádáme jako z důvodu, nebo na tyhle ty hodnoty se zaměřujeme z důvodu, protože si myslíme, že v dnešní době jsou čím dál tím víc třeba. A nějak se jako vytrácí ze společnosti a je to znát hodně na tom, že ta společnost často jako má člověk pocit, že je to jako hrubý. že zkrátka dámy si stěžují, že gentlemanů ubývá. No, takže pokud se nám podaří, aby děti si trošku jako přemýšleli o tom, že být například jako slušný a statečný a odvážný a i třeba všímavý ke svému okolí, naučit se spolupráci, nějaký soudržnosti, když tohle se jako naučí, nebo aspoň tam dostanou to semínko, tak budeme moc rádi. Z toho důvodu vlastně ty tábory děláme.
0: V dospělosti se to zúročí a to ovoce to přinese. To je jedna věc a další věc, vy v roce 2024 slavíte vlastně 10. výročí. A rozhodli jste se to pozdravit takovou opravdu zajímavou záležitostí, fotografickou soutěží.
1: Ano, v roce 2023, myslím to bylo v říjnu, tak jsme vyhlásili fotografickou soutěž a může si zúčastnit kdokoliv, ale preferujeme zkrátka ty fotky, o které jde, tak by to měly být fotky z putování. Takže jsme vyzvali poutníky, kteří si prošli jednu, druhou nebo obě trasy a během toho fotografovali, aby nám zaslali maximálně dvě fotky a my z nich nakonec vybereme vítěze. Ty vítězné fotky půjdou na kalendář do roku 2025.
0: Tak to už jsme hezky v budoucnosti, ale předpokládám, že taková stěžejní akce toho roku 2024, že to bude přece jenom ta pouť Českého anděla.
1: Pouť Českého anděla, ta je každoroční. Samozřejmě, že těch 10 let v roce 2024 bychom rádi oslavili a nejenom touhle poutí, to znamená na to téma těch 10 let chceme upozorňovat po celý rok různými akcemi. Rádi bychom pořádali i jiná setkání, třeba vydali i nějaké materiály, třeba i ten kalendář. Tak uvidíme, co všechno se nám povede, jak se nám povede těch 10 let oslavit.
0: Budeme těch 10 let rádi slavit s vámi, protože podstatná část těch poutních stezek vede naším Ústeckým krajem. Pro dnešek díky za zajímavé vyprávění, za malý možná krok k tomu sebepoznání, no někdy u nás třeba naviděnou, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zastupitelé Dubí na Teplicku se sejdou 2 dny před volbami. Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou. Řidič zranil 5 lidí. Tělovýchovná jednota v Turnově prodává městu část své sportovní haly. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra bude přes den slunečno, teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Dva dny před začátkem komunálních voleb se sejdou zastupitelé Dubí na Teplicku. Starosta Jiří Kašpar z ODS svolal schůzi na 7. října. V původním termínu ve středu 23. září neschválili přítomní zastupitelé program jednání. Potřeba bylo 9 hlasů. Pro hlasovalo 8 přítomných koaličních zastupitelů, 5 opozičních se zdrželo.
2: Zastupitelstvo mělo rozhodovat třeba o výběrovém řízení na zubní kliniku, zákazu pití alkoholu na veřejnosti, dotaci na asistenty prevence kriminality nebo převodu kanalizace v části Drahůnky na vodárenskou společnost. Vystoupil taky historik s informacemi o pomníku padlým z první světové války, který chce město obnovit. Opozice s tím nesouhlasí. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. Zastupitelé města na svém posledním jednání schválili záměr o koupi. Tělovýchovná jednota peníze použije na modernizaci nebo rozšíření některých svých dalších sportovišť.
1: Sport.
0: Už zítra v 6. kole hokejové extraligy zamíří Liberec na Let Litvínova. V 5. kole přenechali body třineckým ocelářům. Bílí tygři na domácím ledě prohráli 1-3. Za rozhodující pro vývoj utkání označil liberecký trenér Jiří Kudrna 2. inkasovaný gól.
3: Soupeř přidal 2. branku a ještě 3. a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude jasno až skoro jasno a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude slunečno a teplo. Po celý den bude převládat jasno nebo skoro jasno a nejvyšší zítřejší teploty 21 až 24 stupňů. V Polabí a po Ohří ojediněle až 25 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je stále uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie, tak sledujte značení objížděk. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný podvečer na Českém rozhlase Sever, kde si dnes připomeneme legendárního amerického kytaristu, jehož styl ovlivnil několik generací muzikantů. Dokázal z elektrické kytary vytvořit takový ten zvuk, který poznáte během několika vteřin. Hluboký, výrazný, jak se říkalo, prý i twangový. V první polovině hudebního hledání vám nabídneme několik jeho nejslavnějších nahrávek. Příjemný poslech vám přeje Petr Liftner.

Duane Eddy se narodil 26. dubna 1938 v Corningu ve státě New York. Na kytaru začal hrát už v 5 letech a jeho velkým dětským vzorem byl kovbojský zpěvák Gene Autry. Ve 12 letech se poprvé objevil v rozhlasovém vysílání, když si zahrál skladbu The Misery Waltz. O rok později se rodina přestěhovala do Arizony, no a právě tam se začal postupně rodit muzikant, který měl zanedlouho výrazně změnit zvuk rock'n'rollové kytary.

Dozněla nám píseň Rebel Rouser, možná ta z nejslavnějších, protože ji velmi zviditelnil kdysi film Forrest Gump s Tomem Hanksem. V Arizoně založil Dwayne Eddy se svým kamarádem Jimmym Delbridgem duo Jimmy and Dwayne. Delbridge později vystupoval pod jménem Jimmy Dell. Eddy už jako teenager hrával v místních barech a právě v Arizoně se také setkal s producentem a skladatelem Lee Hazelwoodem. Společně začali experimentovat se zvuky elektrické kytary, Eddy se soustředil především na hlubší struny a ve studiu přidali výrazný dozvuk. Výsledkem byl právě slavný, později nazývaný twang, který se stal jeho hlavním poznávacím znamením.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání Petra Liftnera a tentokrát tvorbu Duane'a Eddyho. Jeden z jeho hlavních průlomů v kariéře přišel v roce 1958. Po singlu Movin' and Groovin' následoval velký hit Rebel Rouser, který už jsme dnes slyšeli, a další úspěšné instrumentální skladby jako například Cannonball, kterou si za chviličku pustíme, Peter Gunn a nebo 40 Miles of Bad Road. Eddie ukázal, že kytarista nemusí zpívat, aby se mohl stát skutečnou hvězdou. A jeho jednoduché, ale okamžitě rozpoznatelné melodie ovlivnily například George Harrisona, Bruce Springsteena a nebo skupiny The Shadows a The Ventures. V roce 1994 byl pak Eddie uveden do rock'n'rollové síně slávy. Tak teď už Cannonball.

Duane Eddy nezůstal pouze symbolem konce 50. let, i v 80. letech se výrazně připomínal novými verzemi svých skladeb. A dokonce v roce 1987 získal cenu Grammy za nejlepší rockový instrumentální výkon. Nahrával i v dalších desetiletích a dlouho byl aktivním muzikantem. Svět opustil nakonec 30. dubna 2024 ve Franklinu v Tennessee.

0: Tolik pro dnešek Duane Eddy. Umělec a kytarista, kterého jsem si natolik oblíbil, že jim často pořád hudební hledání končívá. Za chviličku už se ale přesuneme zpátky do Evropy.
1: Tak tě tu mám, před domem zvoníš, já dveře otvírám. Tak tě tu mám, po měsících čekání,

0: A ty máš na spěch, když teď stojíš přede mnou. Tak tě tu mám a vlastně nevím, zdali smím tě obejmout. K tobě se skláním, chtěl bych se naposledy ve tvým blízku poohřát. Tak tě tu mám, škoda, že nemůžeš už zůstat, škoda, že nemůžeš už zůstat na pořád.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

0: dospívala nám kapela La Sketchup. To je španělská popová skupina z města Córdoba, kterou tvoří sestry Lucia, Lola a Pilar Muñoz. Jsou dcerami známého flamengového kytaristy Juana Muñoze, přespívaného El Tomate. Vyrůstali v hudební rodině, kde všech 7 sourozenců společně zpívalo a hrálo. No a rozdělili si to vcelku jednoduše. 4 sestry se věnovaly zpěvu a 3 bratři hře na kytaru. Hudba byla tedy přirozenou součástí jejich života. Takže v některých rodinách se hrají deskovky, jinde hrají na nástroje. Tahle rodina vyprodukovala mezinárodní hit. Než se ale k němu dostaneme, tak teď má nejoblíbenější od nich. Un deves en cuando.
1: Niña vamos a entonar.
2: Antonio, ¿me metes la música?

roce 2001 se Lucia Muñoz pokoušela prorazit s demonahrávkou, ale neuspěla. Náhoda však sehrála zásadní roli, jak už to tak bývá. Když si se svými sestrami zaspívala v jednom baru, tam je zaslechl jistý producent Kesa a rozpoznal v nich potenciál. Začal s nimi spolupracovat a vzniklo album Hijas del Tomate. V roce 2002 pak vydali píseň Aserehe, která spojovala flamenco, europop a rychle se stala světovým fenoménem. Tak schválně, kdo si teď vybaví léto 2002, kdy tento hit frčel. No a vtipné je, že refren byl inspirován skladbou Rapper's Delight od kapely The Sugar Hill Gang a fungoval jako taková humorná parodie. Já jsem si tu píseň schválně pouštěl a zjistil jsem, že je to rap hiphopová píseň asi ze 70. let. No ovšem, zde ve španělštině se často výslovnost písmen B a V zaměňuje, takže boogie jako woogie a někdo, kdo španělsky aspoň trochu umí, by možná typoval, že je refren naspívan v nějakém složitém dialektu. Ale ne, není. Španělsky jsou pouze sloky a refren chytlavá zkomolenina.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání, a teď nám dozněla píseň Aserehe, v anglicky mluvících zemích také známá jako The Ketchup Song. Píseň ovládla hitparády po celém světě. Single prodal přes 8 milionů kopií a zařadil se vůbec mezi nejprodávanější hudební historie, co se Španělska týče. Popularitu této písně podpořila jednoduchá choreografie, kterou lidé napodobovali na večírcích v televizi, a já musím říct, že i dnes děti na základní škole znají pohyby a tanec, který skladbu v podání interpretek doprovází. No a já se přiznám, že když jsem si teď jejich album projížděl, abych ho připravil do hudebního hledání, tak jsem si uvědomil, že všechny písničky mi něco připomínají a že všechny asi znám. Načež jsem zjistil, že i já jsem jejich CD dostal kdysi k narozeninám. Ale kde je mu dnes konec, to už sám nevím. Tak jedeme dál a teď skladba Krapuleo.

Úspěch skupiny Las Ketchup a sester Muñozových je přivedl kdysi k téměř dvouletému světovému turné po Evropě, Americe a Japonsku. Las Ketchup vystupovali v televizních pořadech a na významných festivalech. V roce 2003 zaspívali Asere Head například i na finále poháru UEFA v Sevě. Druhé album Bloody Mary vydali v roce 2006 a stejnou skladbou reprezentovali Španělsko na Eurovizi, kde skončili ale až 21.

Ke svému konci dospěl další díl hudebního hledání, tak já věřím, že jsme vám písněmi Duana Eddyho a sestrami z kapely La Sketchup zpříjemnili sváteční pondělní podvečer a opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Začíná týden sociálních služeb. Na registraci do dražby jabloneckých pamětních medailí zbývají poslední dny. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 7 stupňů. Zítra bude přes den slunečno a teplo, teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
3: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
2: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
4: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
2: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: V Česku začíná týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Ratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. V úterý ho zahájí výstava s názvem 50 odstínů dobrovolnictví. Pomáháme tam, kde je potřeba. Lidem v Jablonci nad Nisou zbývají poslední dva dny do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději ve středu 30. září v poledne, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se budou dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude jasno až skoro jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude slunečno a teplo, po celý den bude převládat jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 24 stupňů. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici pokračují opravy mostu na průtahu 1/13 u obchodu Lidl. Projíždí se kyvadlově jedním pruhem. V Lovosicích je uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možný sjezd od Lukavce na Terezín. Sledujte značení objížděk. Z Českého rozhlasu Sever vám přeju příjemný večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partaführer, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: tak.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech, nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jo, jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali své síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak, a malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mě to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivace.

0: proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám

0: moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67 jsou tací, zejména Severani, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
0: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Ano. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím,
1: pardon,
0: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali. 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace A tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo? Nedojde talíř. Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat vystavovat... pět spánkových cyklů?
0: Potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
0: Já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a minister zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 tisícům studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
2: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
5: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
4: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
6: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
4: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých desetiletích poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
7: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
2: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: Má nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
1: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
8: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
9: Tak výroba lesního rohu začíná už v přípravě materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
1: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
9: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
1: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
9: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
1: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
9: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
1: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
9: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
1: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
9: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
1: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
9: Ano, mosazné trichtýře, ano.
1: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
9: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teďkom vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
1: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
9: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tím se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
1: Takže to už je důležitá součást.
9: No, všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval kruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc. A ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 k patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století odsud z Amaty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatej. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.

0: zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřeli v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnily dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojáři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
0: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pó.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestěvé nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupujou se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku, takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrého dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenového dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jaká stvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

rychle a teď nesu tři zlaté groše.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila dvě osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí. abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepe Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterém roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol, třeba já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku pozdějiš. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, no, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No, pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě volet a dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav, nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachýho a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně, že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady ano. Má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku, na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly jaksi s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že sama bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanoviči.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale

0: Ušku.
1: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
0: ale
1: věc.
0: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
1: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
0: Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
1: Ano.
0: Slyšel jsem dobře?
1: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
0: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařez, zavolám Natašu.
1: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
0: A doufa. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
1: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát.
2: Ivane Vasiljeviči,
1: ne.
2: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
1: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
2: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
1: Aha.
2: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
1: Já jsem...
2: Sedněte si.
1: Děkuji.
2: Nechcete čaj?
1: Ne, děkuji vám.
2: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
1: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
2: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
1: No vidíte co.
2: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
1: No.
2: Ale probo, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
1: Ne.
2: Ale sluší vám to.
1: Ano.
2: A co pak, že jste se tak vystrojil?
1: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
2: Oč běží? No, no tak.
1: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky promiňte, ale těsně dotýkají vašich

0: Račíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
1: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
0: Moje volí loučky, prosím.
1: Volí loučky jsou přece naše.
0: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
1: A odkdy jsou vaše?
0: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
1: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
1: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
1: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
1: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
1: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
1: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. Vloni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
1: To není pravda, naše.
0: Moje.
1: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co prosím?
1: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: A já je vyhodím.
1: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
1: Nekřičte,
0: moje.
1: Nekřičte, prosím, nekřičte.
0: Moje.
1: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
0: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
1: Naše.
0: Moje.
1: Naše.
0: Moje.
2: Co je?
3: Co?
1: Papa.
2: Co se to tu děje?
1: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
3: Drahoušku, loučky jsou naše.
0: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
3: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
0: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
3: Nedokážete.
0: Ne, nikoliv, dokážu.
3: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
0: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
3: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
0: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
3: Cože? Co jste to řekl?
1: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
3: Co jste to řekl, pane?
1: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
0: tak
1: ne a ne.
0: Tak to uvidíme u soudu.
3: U soudu?
0: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
3: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
1: Klidně.
3: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
1: Pletichářská
3: celý váš
1: povaha.
3: Rod byl takový.
0: Prosím, abyste neurážel můj rod.
3: Ano, ano, sudiči.
1: Tak.
3: Jeden vedle druhého, sudič.
0: U nás byli sami čestní lidé.
1: Papa,
0: u nás se
1: to?
0: Nikdo nedostal před soud.
3: Ano.
0: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
3: U vás byli všichni blázni.
1: Ano, všichni, všichni.
3: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
0: A vaše matka byla.
3: A váš otec byl karbaník.
1: A vaše teta drbna byla, vaše teta drbna.
0: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
3: Já?
0: Moje srdce a podvodník.
1: To je ale ubohost.
0: Kde je můj klobouk?
1: Oh, nemůžu. Můj.
0: Já nemůžu. Uzurpátor!
1: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
3: A podvodník.
0: A vy se klobouk.
3: Ven?
0: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
3: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven!
1: Ven! Ven a nashledanou u soudu.
0: To tedy uvidíte.
3: To uvidíme.
1: Něčem.
0: Strachák do zelí.
1: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
3: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
1: Cože?
3: Udělá nabídku k sňatku.
1: Jakou nabídku k sňatku?
3: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
1: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
3: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
1: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
3: Koho vrátit?
1: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
3: Co je? Co je
1: tím? Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
3: Nezví.
1: Papa.
3: Nezví, už běžím.
1: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
3: Nezví, už jde.
1: A kde, kde je, kde?
3: Hned tu bude, čert, aby ho vzal.
1: Papa.
3: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
1: Ať se hned vrátí.
3: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
0: Zdálo se mi, že mě voláte.
3: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
0: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
1: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
0: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
1: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
0: Ano, děkuji.
1: Neměli jsme pravdu.
0: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
1: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
0: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
1: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, po stolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Bertie.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Bertie?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje, Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
2: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to? Tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
2: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Bertie!
3: Voláš mě, mama?
1: Ty mizero, co jsi udělal Dagmar.
3: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíšmarja.
3: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
3: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
3: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
3: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertieho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně. Tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka. A nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje, srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se mělo na odehrýži, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že?
0: Tak jsem měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak mě kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano, ano.
1: Vždycky moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám lhala, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady u Zlína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piček a kybru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou, a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako,
0: jo.
1: Určitě, že jsem mě navštívila, ale to mě dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tedy Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony. Sloni se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu. A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy, plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy. Je to hodně jako. A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: Vážně? V areálu, ano. Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím v tetě do Bratislavě, Bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se. No, pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo. Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje. To je do Ostravy 3x přestupovat a
0: dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl. Tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také, dobrou.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky. Tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzirád a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: šel sám.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano. O zoologických.
2: Ano, ano. O zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků v zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tu nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A nebo když tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezeném

0: míře samozřejmě. No dobře.
1: A řeknu vám to teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou, na Primě.
0: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajed do nějaké zoologické?
1: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
0: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
1: Ne. Tam teda to byl zážitek.
0: Mm-hmm. No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Královédvorskou, co?
1: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
0: Kde?
1: Tam ve dvoře? Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama to ještě byli malí tenkrát taky, no.
0: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
1: tam,
0: hotel.
1: Tam můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
0: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
1: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
0: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž, ty opice, víte. No teď si vzpomínám, ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
1: Ano, ano.
0: No,
1: je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
0: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo. My děláme úplně reklamu, jo, dvoru. Tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no. Byl jsem tam nejvíc, no, jo, ale ano, tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte.
1: No, ano.
0: Až k těm hrochům.
1: No,
0: to je docela kus, no. Chce to i kondičku.
1: To je tam, ježiši. To jo.
0: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze. Tam zase
1: no,
0: nám strápí ty kopce.
1: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony v přestávce. Tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
0: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
1: Ne.
0: Ne. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
1: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
0: Mm-hmm, s nějakým chovatelským programem, jo?
1: No, ona spíš dělala na ředitelství.
0: Jo, dokonce, v té vile.
1: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle
0: jasně,
1: všechno.
0: Jasně. No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
1: No jo, to je pravda.
0: Díky, že jste zatelefonovala.
1: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
0: ano,
1: paní?
0: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu, škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo parků, zoo koutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžera.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka, nemáte takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady, jsem spatřil chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je to Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: Zlín.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte.
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: Ne.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďko se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty stráni tam už udělali taky jako výběh nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, on taky za nima.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A no, pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu, povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já se že právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, nádherný. Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří. Dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste tam?
1: Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já by měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste tam, jo.
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné, nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, ježiši, já už se ani nepamatuju, kde, toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice, jedna z nejvýraznějších.
1: Tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly.
0: Aha.
1: Jak tam poskakovali. Tak mě už by se ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší
0: kamarádi. Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhá s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletě a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, pinek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: No a co tam bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opičí láska, no.
0: Opičí láska.
1: Opice tam milovali a tak... On, aby jako to děti neviděli, tak nepošle tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: Od rádia jsme jezdili všude, se dřív kázali.
0: To byly zájezdy.
1: Takové rádio, jo. Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva z Broumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická, taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouký, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Mezi městí je přechod a ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. Mm-hmm. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Mm-hmm. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se ponikám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo z Broumova.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově
0: ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři při teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád o Chomutově, ano. No. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak ze sestřenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je no Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam tušiš mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A prej je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, tam mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, nějaké, no, zvíře se prostě nemůže bránit. No, že,
2: právě, no, že takhle je ohrožují na život. Tak jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký cihlu nebo něco, jo, si přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo rozstavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova
2: i
1: Ústí.
2: Krásné, no, i ta Ústecká, jo. Jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
2: Ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale nemyslím si. Ale krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
1: chtěla sdělit. Dobře, paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Naschledanou.
2: Ano, mě taky, naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla Oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude 12:30. Buďte pozdravena, paní Jeno v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích. A nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně,
1: prostě
0: jasně, jsem rád, zvířata, že jste to připomněla. Jinak, no, co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvíděma, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně, a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají, a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano,
1: tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku tady možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohleto už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
0: No tak ať na to dojde.

0: Nechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tyhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích, kromě koníčků, tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
1: Tato
0: vynahradí tou velikostí.
1: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: A někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnová, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a i když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školky.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho, Nero, pojď sem. A oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíce teda naučí ti žaci, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tak ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme takový ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné se dívat na ty zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
0: Byl to Shane. Vladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano.
4: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
4: Ano, to
0: úplně
4: byla
0: přesně
4: nádhera.
0: Vím, kde.
4: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
4: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
4: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo by jsme to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... je třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
4: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo kdo a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
4: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: když plán.
1: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
2: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešno, vlastně to je u Zlína.
1: Ano, ano.
2: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, asi tak hodina cesty.
1: Tak jsme jezdívali
2: do Budapešti a tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
2: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale je tam jako nádherně, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
2: By taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na Žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne, že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy neslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně, to je jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima flek a tam si potykáme. A ten flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zas to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak, než amatérskou zájmovou činnost. A, takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejném baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garsonce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou votou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s tím přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Vocne.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: Kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s Goldským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
6: Vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
5: Zabijí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milivocné.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane?
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, sazování celých zubů, to jak se to, no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně.

0: Tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
1: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
2: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře, přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mě výhodné a souhlasil jsem s tím.
0: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
2: Myslíte-li na zločinnost pak? Tu máme vysokou.
0: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
2: Se zločinem?
0: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
2: Co byste mi tedy radil?
0: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
2: Nechápu, co má společného.
0: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
2: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
0: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
1: Slíbil jste tu Red Holmesy?
0: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
2: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
3: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
2: Nebylo třeba.
3: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
2: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
3: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
2: Jak si přejete, pane?
3: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
2: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
3: Jakou roušku?
2: Co jí máte kolem krku?
3: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
2: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
3: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
2: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
3: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
2: Přece naschledanou, pane.
0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim Zonabrisům.
1: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
1: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
1: Jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
2: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
2: A komisař? Pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A můžete mi říci, pane Holmes?
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
2: Před 2 dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
2: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před 3 dny

0: Mise v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
1: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
0: Pravděpodobně.
2: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
0: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
1: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
0: Cože?
2: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha. Pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
0: Parble, ale já stále nerozumím.
1: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
0: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
1: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
0: Pánové, mě omluví. Chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
3: Ještě okamžik, pane komisaři. Kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
0: Proč?
3: No trochu masti na bolesti od majek.
0: Oh.
3: Ten muž vám bude vděčný.
2: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
0: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
1: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
0: Oh, lala.
1: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
0: Skutečně? Nedávno začal bolet.
2: Budu se těšit, pane komisaři.
0: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu,

Mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč,
2: zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl,
2: povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme je jít ještě kočtvrt hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Kočminuty utíkaly a zrovna kočvteřinu před kočtvrt na jednu stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
3: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiáne, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla kočvteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
3: Co budeš dělat teď, Damiáne?
2: A kocourek Damián povídá.
3: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
4: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

máme krásný sen. Ty jsi kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Najdeš mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš kočkovat.